0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0: děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.

na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

zdar na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni ji správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na moje hru.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ať se vám to líbí nebo ne, pomalinku se přiblížila 6. hodina raní a to znamená, že vás zdraví obsluha mixážního pultu Ivo Raška. I dneska tady stále ještě bez Tomáše, který si užívá dovolenou, což ostatně určitě potkalo i řadu z vás, tak si dovolujte a k tomu nezapomeňte i nadále ladit frekvence rádia Čas roku. Nás nyní čeká 4hodinová společná jízda, kterou už za pár minut odstartuje muzika z produkce Steel Panther. Budou i Whitesnake. Kávu si osladíme s Karlem.
1: Kávu si osladím o trochu víc.
0: A nebo raději z Motorhead. Čeká nás i predikce našich osudů podle Milana Gelnara nebo letní roková jízda. Uvidíme, kam nás zavane tentokrát. Ovšem jako první se ujme slova Honza Gavelčík a s ním také první dnešní přehled zpráv a dopravní informace.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas rok. Čas rok.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Nehoda se teď řeší na hlavním tahu z Opavy na Nový Jičín. U Otic ve směru na Hradec nad Moravicí bourala dvě osobní auta. Nehoda se řeší taky na dálnici D2 na trase Brno-Lanšhot. Na úrovni 45. kilometru osobní auto srazilo zvěř a problémy jsou taky ve Zlíně. Na křižovatce třídy Tomáše Bati a třídy 3. Května probíhá oprava vozovky a jezdí se pouze jedním místním pruhem, a to v každém směru.
8: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
2: Radio Čas rok. Zprávy.
7: Dobré čtvrteční ráno, rokeři. Posloucháte Radio Čas rok. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Majitelé psů od července registrují své mazlíčky do centrální evidence. Registrace je povinná. Lidé ale nemusí mazlíčky nechat zapsat ihned. Stačí to při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině.
2: Morava aktuálně.
7: Cyklistům se v Opavě otevřela opravená trasa. Město dokončilo rekonstrukci 3 úseků cyklostezky číslo 55, která je součástí Slezské magistrály a předloni v září ji poškodili povodně. Práce vyšly na více než 3,5 milionu korun. V Rožnově pod Radhoštěm vandalové v červnu opakovaně ničili veřejné osvětlení. Pachatelé vypáčili dvířka sloupů a vyšroubovali pojistky, takže zhasly celé ulice. Případ vyšetřuje policie a pachatelům hrozí vězení, jak nám řekla mluvčí města Adela Kousalová.
9: Rožnovská radnice upozorňuje, že některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení a pachatelům může hrozit postih za trestný čin ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
7: Radnice taky vyzývá obyvatele, aby podezřelé chování pobič svítilen nahlásili policii nebo strážníkům. Fotbalista Jan Kovařík bude i v příští sezóně hrát za Bohemians 1905. 38letý hráč prodloužil smlouvu o rok. Kovaříka čeká z Bohemians 6. sezóna. Čtyřnásobný mistr ligy z Plzní má v nejvyšší soutěži bilanci 430 utkání a 43 branek. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná čtvrteční ráno s Ivošem Raškou.
10: Vstávat a cvičit. Protože je ráno.

0: Čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z Haceloceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje.

0: 6 hodin a 10 minut jsme zažili takovou malou vzpomínku na závěr 80. kdy se na vlně popularity vezla tahle ta česká kapela, která si říkala Nová růže. Přitom v původním znění se měla jmenovat Dřevěná růže, ale to tehdy neprošlo a tak ji známe právě pod tímto názvem. Dnešním názvoslovím by se jí říkalo asi superskupina, protože byla tvořena opravdu skvělými muzikanty, jejichž jádro tvořil Vilda Čok a Ota Valáš. No a jejich historie, nebo historie Nové růže se zapsala kromě muziky také svými legendárními živými vystoupeními, která byla opravdu divoká a mnohdy se přenesla z poudí i do zákulisí a do hotelů a všude jinde. Nicméně dva kohouti v jednom kurníku nedělají dobrotu a právě soupeření mezi Čokem a Balážem vedlo postupnému rozkladu a rozpadu skupiny, který přišel velmi záhy už v roce 1992. Pak ještě několikrát přišlo nějaké znovuobrození a reinkarnace, ale to se také nechytlo. Nicméně, tohle je skvělá muzika na frekvencích rádia Čas roku. Ta další už se také chystá, ale ještě předtím stihneme mrknout na to, co pro nás připravili hvězdy. Je tady se mnou totiž Milan Gelnar a s ním také horoskop na dnešní den.
1: Čtvrtek přináší gradaci současné vypjaté energie, emoce pojedou na maximum a intuice bude svádět boj s rozumem. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít tendenci nastavit si do života nové priority. Lvi mohou s velkou lehkostí navazovat nové vztahy a střelci budou inspirovat okolí svým optimismem. Býci by měli balancovat mezi možným milostným úlem.

0: světem a obavou z jeho důsledků. Panny by měla zachraňovat jejich pragmatičnost a kozrozy mohou bojovat s vyčerpaností. Blíženci mají šanci uskutečnit i zdánlivě nemožné. Váhy budou nuceny přitlačit více na pilu a vodnáři nebudou mít problém s čímkoliv nemožným. Radci budou obracet veškerou svou pozornost sami na sebe. Štíři budou sázet na maximální obezřetnost a ryby by měly excelovat ve svém kreativním, nejspíš uměleckém duchu. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Poté, co na pravých rockových vlnách dozněli Whitesnake, uhnízdila se v našem playlistu další veličina, a to je skupina Megadeth. Kapela, která před pár týdny zahrála i tady u nás na festivalu Rock for People, sice ohlásila, že jejich letos vydané eponymní album bude zároveň jejich posledním, ale to vůbec neznamená, že by to znamenalo jejich konec. Pánové rozhodně nenazuli papuče a nehodlají zůstat sedět někde doma v gauči a s lahvinkou božolé vzpomínat na staré dobré časy. Naopak, jak jejich předák David Mustaine v nedávném rozhovoru uvedl, Megadeth připravují další ročník Megacruise, což je metalová plavba na takové obrovské luxusní lodi, která nabízí koncerty hvězdných kapel, autogramiády, bohatý program. No a fanoušci se mohou na palubě přímo třeba setkat

0: prozradit během několika následujících dní, ještě v červenci. Spekuluje se o tom, že by došlo na avizovaný jejich koncert přímo z vesmíru, což by byla opravdu pecka. Tak uvidíme, co se dozvíme v následujících dnech. Co víme určitě je to, že si právě z těch aktuální desky od Megadeth pustíme za okamžik skladbu I Don't Care.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130

0: 6. července. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s

studiová časomíra mi napovídá, že máme 6 hodin 31 minut. Pokud právě v tuto dobu cváláte do rachoty, tak vám přeji šťastnou cestu a zároveň ať vám to v práci rychle uteče. Možná by vám koeficient dobré nálady mohla zvednout nějaká pěkná výhra, co říkáte? S tím vám mohu klidně pomoci, protože pokud se vám podaří správně poskládat dnešní výherní větu v rámci letní rokové jízdy, můžete z vysílání Rádia Čas roku vytěžit 2 vstupenky na festival Rock in Olomouc, což je taková putovní akce, která do vybraných měst přiváží českou hudební elitu, kterou si můžete vychutnat vlastně během jednoho dne na jednom místě, pěkně pokupě. Letošní zastávka v Olomouci se bude konat 12. září, kdy se v tamní korunní pevnůstce představí kapely jako Traktor, Alkehol, Horký žestýže nebo Koblížci. No a vy už u toho můžete být pochopitelně taky a díky rádiu Čas roky za dara. Jako každý jiný všední den i dnes vám postupně já a následně i mý kolegové odtajní 4 slova, s pomocí kterých se stavíte celou větu. No a v odpoledním driveu s Vránou budete za tuhletu aktivitu také odměněni, alespoň tedy jeden z vás. Tak zůstaňte napříjmu, první slovíčko se dozvíte už za 3 minuty a 52 vteřin, jen co dohraje Pink Cream 69.

0: Class Rock.
1: Jako každý jiný všední den, i dnes dáváte dohromady výherní slogan. V ostrém budíčku vám prozradím první dvě slůvka, na které naváže Hans, a odpoledne všechno dokončí Vrána. No a pak už bude jen na vás, zda se dovoláte ve správném pořadí a hlavně řeknete správně celou větu. Pokud ano, tak dva lístky na festival Rock in v Olomouci budou vaše. Dnešní věta letní rockové jízdy začíná slovem, které už tady několikrát zaznělo, a já si i tentokrát vypomůžu takovým audiorébusem. Tohle je samozřejmě zvuk kytary, což vám mělo napovědět, že prvním slovem dnešní skládačky je právě slovo kytary. Tak si to někam zapastelkujte a poslouchejte Čas rok i nadále, protože postupně budeme přikládat další a další slovíčka.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
4: A kam, mami, to nás tady necháte?
5: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera, chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
6: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

A čas roku dozněli v 6 hodin 49 minut Ugly Kid Joe. No a pokud právě přemýšlíte, co si máte třeba vzít na sebe, tak s barvou, materiálem a takhle vám asi nepomůžu, ale třeba vám může trošičku na pomoci předpověď počasí. Aktuálně, jak to vypadá aktuálně? Venku Ostrava, tady u nás 14 stupňů Celsia, Brno hlásí 15, Nový Čín 12 a na Valachách mají kolem 11 stupňů Celsia. Přes den potom očekáváme většinou slunečný odpoledne, slunečný den odpoledne se mohou objevit slabé přehánky a teploty kolem 20 stupňů Celsia. Následně dorazí do Česka teplejší vzduch, do konce týdne bude převážně slunečno a teploty, tak ty se v sobotu a v neděli vyšplhají opět k tropickým třicítkám, takže se máme na co těšit. Teď už ale jdeme na další muziku, tady jsou připraveni Incubus a pak si dáme českou partičku, která si říká Skarp.

0: Ani to nebolelo a první naše společná hodinka je za námi. Ostrým budíčkem vás provází i nadále Ivo Raška, ale ani dnes na to nejsem zcela sám. I když tu není Tomáš, tak pomáhat mi nemalou měrou budou třeba členové skupiny Hollywood Undead. Taky vám za chvíli přiblížím koncertní pouť po Evropě Paula McCartneyho, na kterou se vydal přesně na den před 54 lety. Těšit se můžete ale také na Daniela Landu.
1: Díru v hlavě mám, ale jsem tady v rávorám. Ty jsi sama, já jsem sám a možná...
0: A v neposlední řadě mohu vzpomenout pecku v podání Metallica. Jak to vypadá aktuálně na cestách a co se kolem nás všechno děje, to vám za pár okamžiků prozradí Honza Gavelčík a já vám přeji hezké ráno a příjemný start čtvrtečního dne.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Stále jsou komplikace na hlavním tahu z Opavy na Nový Čín před Hradcem nad Moravicí. Na kruháči u Otic bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Prostějově na ulici Plumlovské. Srazila se tu dodávka s osobákem. Problémy jsou taky na dálnici D2 na trase Brno-Lanžhot. Na úrovni 45. kilometru osobní auto srazilo divočáka. Hasiči teď zasahují na hlavním tahu v obci Hutisko-Solanec na Vsetínsku. A problémy jsou taky ve Zlíně, na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce střídou 3. května probíhají práce na vozovce a v obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
6: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré čtvrteční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko trápí mimořádně velké množství hmyzu. Podle televize LTV Plus za to může příhodné počasí během zimy a jara. Přibývá proto alergických reakcí. Navíc začíná období, kdy si včely víc chrání úly. Dráždí je prudké pohyby i výrazný parfém.
8: Morava aktuálně.
5: Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoci k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si v ní můžou zdarma vyhledat nejrizikovější křižovatky nebo ulice ve svém okolí. A to není všechno, říká náměstek hejtmana Radek Podstavka.
9: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody? Jaká se stala zranění a po případě jaká škoda vznikla.
5: Podle statistik byla nejčastější příčinou nehod nepozornost řidičů, couvání a parkování. Na jižní Moravě přibývá městských bytů. Například v Brně jich za poslední 4 roky vzniklo přes 100. Další stovky přibudou díky novým projektům. Na stavbě nových bytů pracují například i v Břeclavi nebo ve Znojmě. Fotbalisté Ostravy porazili v letní přípravě polský Lubin 2-0. Vést mohli už po necelé půl hodině. Jurečka ale neproměnil penaltu. Skóre Baník otevřel až v 52. minutě, kdy poslal míč k tyči stoper Chaluš. Ve 64. minutě pak přidal pojistku Buchta. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční ráno s Ivošem Raškou.
7: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Pokud v tom máte náhodou guláš, přeci jen někdo z vás už možná zahájil letní dovolenou, tak máme čtvrtek 9. července a před 11 minutami odbyla 7. hodina. No a v tuto chvíli koukneme společně na to, co se v tento den událo v minulosti.

Na road trip v klasickém psychedelicky zdobeném double deckeru se vydává v roce 1972 kapela The Wings. Paul McCartney a jeho druhové začínají svou koncertní pouť Evropou ve Francii. Paul McCartney se chtěl po rozpadu Beatles totiž vrátit ke kořenům, vyhnout se obřím halám a začít opravdový, nefalšovaný hudební život na cestách.

Muzikanti a bedňáci Paul a Linda sebou vzali také své tři dcery a nechyběli na palubě ani psi. No a aby si všichni mohli na palubě užívat pěkně sluníčko, tak Paul nechal odříznout pevnou střechu horního patra autobusu, aby měli pěkně vítr ve vlasech. Mimochodem, tenhle ten autobus jel maximální rychlostí kolem 60 km/h, takže ty přesuny mezi jednotlivými štacemi trvaly opravdu věčnost. A ještě přihodím jeden pohled na hitparádu. Psal se rok 1983 a na vrchol amerického žebříčku se dostali do Police. No a de facto na celých 8 týdnů tam získali monopol na první místo, protože to obsadil jejich single Every Breath You Take. Skladba se tak stala největším americkým hitem celého roku. Přitom jak tahle ta hitovka, tak celá deska Synchrocity nevznikala úplně v dobré náladě. Vztahy v kapele byly tak toxické, že po skončení turné k tomuto albu v roce 1984 ohlásili pauzu, ze které se už jakožto fungující kapela vlastně nikdy nevrátili. Tolik tedy k rubrice Kalendária, teď už jdeme na čas roku zpátky za muzikou.

Tohle byli Offspring a na nabídkovém lístku Rádia Čas roku nás čeká další položka, kterou bude skupina Hooters se svou písní Johnny B. Věc, kterou v roce 1987 umístili na svou třetí studiovku One Way Home, která se dočkala mnoha cover verzí. A když říkám mnoha, tak to myslím vážně a sám jsem nevěřil, jakými různými způsoby se dá jedna písnička přeměnit. Jednou z variant je třeba ta, kterou spáchala v roce 2019 metalová parta Equilibrium.

Ovšem už v 90. si tenhle ten song Johnny B vzala na paškály jiná německá kapela. A to byla Down Low, která si dovolila přetvořit

a samozřejmě ani česká hudební scéna nezůstává pozadu. Svého času česká kapela Tlustá Berta natočila svou verzi tahleté písně, kterou počeškili a pojmenovali Prázdnej byt.

Tak slyšíte sami, jak si lze s jednotlivým nebo jedním songem pohrát. Některé verze jsou zdařilé, některé trochu méně. Jistotou tak zůstává originál v podání formace Hooters.

0: malíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
3: Backstage na rádiu Čas Rock.
4: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Zdravím vás při startu dalšího dílu pravidelného, teď zrovna letního povídání zvaného Backstage. Opava, Stříbrné jezero a tím pádem se budeme bavit do festiáku Holba Rock na grilu a se mnou je Patrik Kohut.
5: Tak co vím a jakou mám osobní zkušenost s kapelou Pretty Maids, tak se do Česka vždycky těší. Je to světově proslulá kapela, co se budeme povídat. Všichni známe, je tady s námi už od první poloviny 80. let minulého století. Ovšem, ne všude má tak silné a početné publikum, jako je v Česku. Takže pokud vím, tak ano, těší se a jezdí sem poměrně často.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
4: Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: Je přesně 7:45, stále ladíte frekvence Rádia Čas roku. A ještě než si dáme další muziku, tak se podíváme na to, co se děje na slavné Tour de France. Závodníci měli vlastně jenom pár hodin na to, aby si odpočinuli, ošetřili rány, namasírovali lýtka, promazali řetězy a vlastně se i možná rozmysleli, jestli ještě budou v závodě pokračovat, protože tento týden bude ještě hodně náročný a to dneškem nevýmaje. Nejprve ale zastávka u toho, co se dělo včera, kdy jezdci měli, řekněme, poměrně odpočinkovou etapu. Pátá etapa nenabídla žádné velké kopce a podle očekávání se rozhodovalo až v hromadném finiši, který ovládl Olaf Coil.
1: A kde pak je Pavel Bitter? Kde pak je Pavel Bitter? No, teď není v úplně ideální pozici, je hodně vzadu, věřme, že si ještě pomůže dopředu.
2: Museli ze zadu, jestli tam je Merlier a Philipsen, zůstávají vzadu.
1: Ale stále to vypadá velmi dobře pro Astadu. Ale teď vyráží Olaf Coil už s týmu Decathlon.
3: To bude těžké.
1: Olaf Coil, Mats Pedersen znám objevil také Biniam Girmay. Ale je to vítězství pro tým Decathlon s MACGM. Olaf Coil při své premiéře a prvním sprintu na Tour de France kariéře hned vítězí.
0: V průběžném pořadí závodu se nic zásadního nezměnilo. Žlutý trikot si bezpečně pohlídal Nor Torsten Tren. Na skvělém třetím místě zůstává český reprezentant Matias Vacek. A co se týče největších favoritů, Pogačara a Vingegaarda, tak ti stále ztrácejí na čelo nějakých necelých 8 minut. Ovšem jejich čas přijde pravděpodobně dneska, kdy vyvrcholí pyrenejská část Tour de France. Dnešní šestá etapa odstartuje v Pau, což je městečko, které hostí začátek etapy už po 68. v historii. A po přibližně 100 mírnějších kilometrech, i když s dvěma menšími vrchařskými prémiemi, čeká závodníky peklíčko v Areu na úpatí Pyrenejí. Tak uvidíme, jak to celé dneska bude probíhat. Teď už se vracíme zpátky.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: parádní záležitost v podání kapely Soundgarden. Jednalo se o skladbu Spoonman, která byla původně napsána pro soundtrack k dnes již legendárnímu filmu Singles z roku 1992. Název písničky byl tehdy inspirován pouličním umělcem s pseudonymem Artis Spoonman, který hrál pomocí sady lžic. Ostatně bystrý posluchač na pozadí tohoto songu určitě zaslechl cinkání příboru. Možná nějaký příbor cinká i někde u vás během snídaně nebo svačiny. V tom případě vám přeji dobrou chuť a čechrám další muziku. Z našeho meníčka vybírám třeba Franz Ferdinand. Zazní také slovenská lidová tvorba Horký že slíže.
1: Ani páru, jak ti hraju na ti.
0: Zásobníčku je připravená i nový.

0: než druhá nás čeká na frekvencích rády a čas roku mezi 8 a 9. Teď ale jsou na řadě zprávy a také čerstvý dopravní servis s Honzou Gavelčíkem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.horkon.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Opavy do Ostravy. U Hrabině stojí odstavené osobní auto. Nehoda dvou aut nás potrápí u Studénky na Novojičínsku na výjezdu na Příbor. Opatrní musíme být taky na Valašsku v obci Hutisko-Solanec na hlavním tahu. Tady zasahují hasiči a zdržet se můžeme i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce s třídou 3. května probíhají práce na vozovce a v obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
3: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré čtvrteční ráno, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka opět dorazí teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropické třicítce. Slunečný charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden. Objeví se ale přehánky.
4: Morava aktuálně.
2: V Ostravě hrozí zánik domovu Mikasa, který pečuje o autisty. Peníze na fungování má totiž jenom do poloviny září a pokud nezíská další, službu nejspíš bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. V Přerově vznikne nová parkovací plocha. Nedostatek míst ke stání v ulici Nábřeží doktora Edvarda Beneše vyřeší rozsáhlá rekonstrukce. Více nám řekla mluvčí Lenka Chvíl.

0: pozí plochá pro pěší. Stavba zahrnuje také úpravu nároží křižovatky z ulici Na Odpolední, kde vznikne nové místo pro přecházení, které propojí stávající pěší trasy a zvýší bezpečnost pohybu chodců v lokalitě. Rekonstrukce se dotkne i samotné vozovky.
1: Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky. Pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu premiéra. Muchovou čeká Američanka Coco Gauffová, Nosková narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční ráno s Ivošem Raškou.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Fanoušci tenisu nyní zažívají velmi plodné období, zejména díky slavnému Wimbledonu, který se pomalinku dostává do svého finále. No a Česká republika se může pochlubit tím, že poprvé od roku 2019 máme rovnou dvě želízka v ohni. Dnes totiž k semifinálovým zápasům nastoupí rovnou dvě české tenistky. Nejprve kolem 14:30 odpoledne by na centrálním dvorci měla nastoupit česká jednička Karolína Muchová, kteráž to vyzve Američanku Coco Gauffovou. Karolína všem opět tady dokazuje, že zelený pažit její hře velmi sedí a my doufáme, že to potvrdí i dneska. No a po tomhle tom česko-americkém duelu přijde na řadu česko-ukrajinský zápas, protože o své úplně první grandslamové finále v kariéře bude bojovat i Linda Nosková, přičemž proti ní se postaví Marta Kostyuková, ukrajinská hráčka, která se aktuálně veze na vlně takové té životní formy. Tak budeme držet českým zástupkyním rakety, ať to vyjde, a třeba se dočkáme i českého finále ve Wimbledonu. To by byla paráda.
1: Rádio Čas Rock i v létě hraje.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Tahle letní roková jízda vám každý den na čas roku přináší nové a nové vstupenky na hromadu různých akcí, koncertů a festivalů. A jeden takový festival máme ostatně v nabídce i dnes. Jedná se o Rock In, jednodenní open air plný zvučných jmen, jehož původ sahá více než 15 let nazpět. Za tu dobu si získal opravdu renomé a cestuje po vybraných metropolích naší země. My pro vás máme dva lupeny na zastávku v Olomouci, kde se bude konat 12. září. V korunní pevnůstce vystoupí skupiny jako Traktor, Alkohol, Horký žeslíže, Trautenberg a také Koblížci. No a pokud se na Rock In Olomouc chcete dostat zadáčo, stačí, když poskládáte výherní větu. Ta se, stejně jako vstupenky, každý den mění. A já jsem vám už dříve prozradil první slovíčko na dnešní den a nevidím důvod, proč bych vám nemohl říct i to druhé. Takže si dáme jednu pecku od Manic Street Preachers a hned potom se odozvíte.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Rock.
1: Dvě vstupenky na festival Rock in Olomouc, to je to, oč tu dnes běží. 12. září 2026 v Korunní pevnůstce vystoupí Horký žeslíže, Traktor, Alkohol, Koblížci a také Trautenberci a já zde mám dva lupeny. K ním se dostaneme nicméně postupně, nejprve vám předhodím druhé slovo dnešní výherní věty a znovu si vypomůžu takovým zvukovým rébusem. Tak čutě. Pokud jste to nepoznali, tak se jednalo o zvuk řezání. Takže druhé dnešní slovo výherní věty zní řežou. Vy už víte, co řeže. A od Honzy a Vrány, kteří se tady ve studiu postupně vystřídají, se následně ještě dozvíte, jak to řeže. Letní

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
4: Álíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
3: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Dneska, to je 9. července, má své pevné a jisté místo, stejně jako každý rok, v kalendáři rezervována Drahoslava, což je jméno slovanského původu a jeho význam by se dal přiložit do řeči našeho kmene, jakožto drahá a slavná.

0: Tak všechno nejlepší přejeme všem drahoslavám. No a pokud dneska budete muset za svým zvířecím miláčkem, nedej bože, k veterináři, tak přibalte bombošku, protože na dnešek připadá právě Světový den veterinárních lékařů a zvěrolékařů.
1: Tož, a co tamhle machaček? Je to doktor, kurva, ne? Zvěrolékař?
0: Tak, no a pokud se na vaší tváři nacházejí dělíčky, tak si představte, že i ty mají takhle při čtvrtku svůj vlastní svátek.

0: tomu se můžete dneska velmi hezky a hlavně nevšedně oháknout, protože slavíme Den módy. Tak ať vám to sluší.
1: Jak vypadám? Vypadám dobře? Nebuď tak skromnej. Vypadáš líp než dobře? Vypadáš nebezpečně?
0: No a jako vždy nechybí něco k snědku a tady mohu doporučit den vaječné omelety.
2: Přátelé, uděláme si omeletu, ukážeme si, že omeleta vlastně není tak úplně jednoduchá, ale myslím si, že s trochu tréninku to dokáže každý.
0: Tak dobrou chuť přeji a nabízím další hudební potravu na rádiu Čas Rock, a to konkrétně v podobě UFO.

0: Monitor tady přede mnou problíkává číslice 8 děleno 56, z čehož usuzují, že 9 hodin jsme už při dnešku téměř spotřebovali, no ale jak se říká, čas je relativní a my co nevidět budeme pokračovat s další várkou muziky. Do práce, do vašich domovů, nebo na deku u vody, za volant, nebo třeba do cukrárny, mléčného baru, nebo do hospody a všude jinde, kde nás posloucháte a ladíte rádio Čas Rock, vám pošleme třeba song od skupiny Night Ranger. Se stejným nadšením se můžete pohupovat nebo rovnou zaskákat u písně Loud and Free od Thunder Mother. A pro všechny antisociály tady mám nachystánou kapelu Anthrax. Nebudou hrát ovšem náhodou, dneska slaví totiž narozeniny bubeník této skupiny, ale nejprve si dáme čerstvé zprávy a také dopravní servis, takže dávám prostor k vyjádření Honzovi Gavalčíkovi.
1: Značka Parkside slaví 30 let. A my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Zdržet se můžeme v Ostravě na dálnici D1 ve směru na Bohumín se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. V opačném směru se rovněž můžou tvořit kolony. Nehoda se řeší na Novojčínsku na trase Studénka Příbor. Bourala tady dvě osobní auta a s problémy musíme počítat taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce s třídou 3. května probíhá oprava vozovky a jezdí se v obou směrech pouze v jednom jízdním pruhu.
4: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré čtvrteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zbraňová amnestie se vydařila. Lidé mezi lednem a červnem odevzdali více než 5900 zbraní a to z ní dělá druhou nejpočetnější amnestii v historii. Kromě toho policejní stanice získaly přes 213 000 kusů střeliva a 64 kilo výbušnin.
6: Morava aktuál.
3: V Opavě roste zájem o sdílená kola. Pomohlo tomu i krátkodobé vypůjčení bez poplatku. Jenom za první 3 měsíce provozu je využilo podobné množství lidí jako loni za celou sezónu. Zájem je oproti loňsku až dvojnásobný. V Rožnově pod Rároštěm vandalové v červnu opakovaně ničili veřejné osvětlení. Pachatelé vypáčili dvířka sloupů a vyšroubovali pojistky, takže zhasly celé ulice. Případ vyšetřuje policie a pachatelům hrozí vězení, jak nám řekla mluvčí města Adela Kousalová.
7: Rožnovská radnice upozorňuje, že některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení a pachatelům může hrozit postih za trestný čin ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
3: Radnice taky vyzývá obyvatele, aby podezřelé chování poblíž svítilen nahlásili policii nebo strážníkům. Plavec Jan Foltýn získal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově stříbro na trati 50 metrů prsa. Ve včerejším finále 18-letý talent časem 27-29 nestačil jenom na Brita Maxe Morgana, se kterým prohrál o 0,3 sekundy. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční, teď už dopoledne, s Ivošem Raškou.
5: vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rock 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Pro množinu těch z vás, kteří se na světě vyklubali teprve nyní, připomínám, že na programu je 9. červenec a to se na světě vylíhlo velmi mnoho zajímavých lidí. A já mám na dnešním seznamu oslavenců dvě jména. Narozeninový mejdan, pravděpodobně plný zakázaného uvolnění, si při čtvrtku může uspořádat třeba Courtney Love. Bejvalka od Kurta Cobaina se dostala do popředí alternativní rockové a grungeové scény 90. let, zejména jakožto frontmanka skupiny Hole. Před pár lety ostatně britský hudební magazín NME označil za jednu z nejvlivnějších zpěvaček v alternativní kultuře za posledních 30 let. Jak vlastně ovlivnila hudební svět a své fanoušky, to nechám na úvaze každého z vás. Asi znáte její takovou peprnou minulost. Než se ovšem proslavila s kapelou Hole, cestovala po světě a živila se jakožto striptérka. No a taky se o ní moc neví, ale na začátku 80. let, dlouho předtím, než se Fade No More stali slavnými, tak byla Courtney Love na krátkou dobu jejich hlavní zpěvačkou. Tehdy, jakožto 19-letá dívka, s nimi odspívala několik koncertů, ale moc si to nějak nesedlo. Kapela ji nakonec vyhodila, protože podle nich bylo její chování nezvladatelné. A to jí zůstalo. Mám tady ovšem ještě jedno jméno. Za okamžik se totiž do repráčku dostane úplně jiný oslavenec a tím bude 61-letý Francis Charles Joseph Bello, basák v kaple Anthrax. Do té se původně dostal jako bedňák a kytarový technik, později ale nahradil Dana Lilkera a kromě krátké pauzy, během které si odskočil ke kapele Helmet, působí u Anthrax dodnes. Mimochodem, Frank Bello má k této skupině velmi blízko i co se týče rodinných vazeb. Je totiž synovcem bubeníka Anthrax, Charlieho Benanteho. No a právě členy této rodinné a velké trashové čtveřice si poslechneme. Připraveni jsou Anthrax a jejich skladba Antisocial.

já se ještě... No dobře. Tak to se mi tady hodí, protože já se ještě jednou dneska vrátím k Tour de France. Nevím, jak vás, ale mě třeba hodně zajímalo, kolik si vlastně účastníci tahle té výšťky za to svoje úmorné šlapání vydělávají. No a dozvěděl jsem se, že jednak je to každý rok kapánek jinak, ale pořád jsou to poměrně slušné sumy. Třeba takový vítěz dostane 500 tisíc euro. Druhý inkasuje 200 táců a třetí si na bankovní konto připíše 100 tisíc éček. Ke všemu za každý den ve žlutém dresu připadne lídrovi závodu 500 eur. No a třeba za vítězství v etapě se bere 11 tisíc eur. Celkový balík odměn, který se během těch tří týdnů rozdělí, se pohybuje kolem 2,3 milionu eur, což je pro bližší představu asi nějakých 58 milionů korun. Nicméně v cyklistice platí nepsané, ale za to striktní pravidlo, a to je to, že vítěz si vyjeté peníze nenechává pouze pro sebe. Po návratu z Francie závodníci vysypou všechny ty kufříky, igelitky, sportovní tašky i kapsy s penězi, dají to na jednu hromadu a rovným dílem je rozdělí mezi ostatní týmové kolegy. Ty skutečné peníze vydělávají cyklisté totiž skrze své roční kontrakty. Jen tak pro představu, ta nejužší špička, čili jezdci jako tady Pogačar nebo Jonas Vingegaard, pobírá roční plat mezi 5 až 8 miliony eur. To není všechno, k tomu totiž mají obrovské osobní bonusy od sponzorů za vyhrané závody. Takže ty peníze, co dostanou vlastně od pořadatelů Tour de France, to je vlastně něco jenom jako takové jakési kapesné na zmrzlinu.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první tři tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
6: Backstage na rádiu Čas Rock.
7: Buďte zdraví, rockeři.

Jako každý jiný den, také dnes se zblížící 10. hodinou pomalinku přiblížil i závěr mého pobytu zde za mikrofonem. Než se ovšem úplně vypařím, mám tady před sebou zprávu od Vickyho, který píše, abych zahrál pro všechny, kteří si právě v tuto chvíli stejně jako on užívají dovolenou a prý mám pustit nějakou letní pecku. Tak já jsem zásadně pro, měl bych tady jednu takovou skladbu, která, myslím si, letní atmosfér dokáže spolehlivě navodit. Dáme si totiž kapelu The Ataris a písničku The Boys of Summer, což je věc, kterou má v původním znění na svědomí Don Henley. My si na čas roku nicméně poslechneme zmiňovaný cover, no a zároveň se s vámi pro tuto chvíli, bando, loučím a těším se na slyšenou zase zítra. 6-6.

0: jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Čas rok.
4: Čas rok.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: www.horkon.cz.
1: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
2: Tak, děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
3: A kam, mami? To nás tady necháte?
4: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.

Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holbarok na grilu. Nejsme jen rádi.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Rokeři, Tomáš, no i už to má pro tuto chvíli za sebou a před námi je 5 hodin, ve kterých vám bude dělat společnost jak nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, tak hned v úvodu třeba Freedom Call. Sister, sister. A nebo Sonata Arktika. Tak to na rádiu Čas Rok bude vypadat. Milan Gelnár, ten má pro nás tradičně nachystané horoskopy, tak jako Honza Gavlčík zprávy a já vám přeju pěkné čtvrteční dopoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Komplikace jsou právě teď v Opavě. Na příjezdu do Ostravy na Těšínské ulici stojí odstavené osobní auto. Stále se můžeme zdržet na Novojčínsku na trase Studénka Příbor. Tady bourala 2 osobní auta. Nehoda se řeší na Bladensku v obci Rájec Jestřebí na křižovatce ulic Nahrázy a náměstí 1. máje. Tady havarovalo osobní auto a zdržet se můžeme i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce s třídou 3. května. Tady probíhá oprava vozovky a v obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
6: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré čtvrteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko trápí mimořádně velké množství hmyzu. Podle televize LTV Plus za to může příhodné počasí během zimy a jara. Přibývá proto alergických reakcí. Navíc začíná období, kdy si včely víc chrání úly. Dráždí je prudké pohyby i výrazný parfém.
7: Morava aktuálně.
5: Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoct k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si v ní můžou zdarma vyhledat nejrizikovější křižovatky nebo ulice ve svém okolí. A to není všechno, říká náměstek hejtmana Radek Podstavka.
8: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody? Jaká se stala a po případě, jaká škoda vznikla.
5: Podle statistik byla nejčastější příčinou nehod nepozornost řidičů, couvání a parkování. V Olomouckém kraji zrušili zákaz rozdělávání ohně v přírodě. Ten hejtmanství vyhlásilo koncem června kvůli suchu a vysokým teplotám. V posledních dnech se ale výrazně ochladilo a dešťové přeháňky riziko vzniku požárů snížily. České volejbalistky po včerejší porážce 1-3 s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám. Nemají s nimi ale dobrou bilanci. Porazili je ze 7 soutěžních zápasů jedinkrát. Utkání začne o 16:30. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční dopoledne, teď už s Honzem Prokešem.

0: Na už mi lítá ta alfa adrenalin, teď tady u nás na rádiu Čas Rok. No a když jsme u tom polotování, tak se tam nahoru podíváme teď na hvězdy s Milanem Kelnárem.
1: Vrtek přináší gradaci současné vypjaté energie, emoce pojedou na maximum a intuice bude svádět boj s rozumem. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít tendenci nastavit si do života nové priority. Lvy mohou s velkou lehkostí navazovat nové vztahy a střelci budou inspirovat okolí svým optimismem. Býci by měli balancovat mezi možným milostným úletem a obavou z jeho důsledků. Panny by měla zachraňovat jejich pragmatičnost a kozrozy mohou bojovat s vyčerpaností. Blíženci mají šanci uskutečnit i zdánlivě nemožné. Váhy budou nuceny přitlačit více na pilu a vodnáři nebudou mít problém s čímkoliv nemožným. Radci budou obracet veškerou svou pozornost sami na sebe. Štíři budou sázet na maximální obezřetnost a ryby by měly excelovat ve svém kreativním, nejspíš uměleckém duchu. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Kelnár. Rádio.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Ano, jak slyšíte, jsou tady rockové typy, ve kterých pro vás máme pozvánku do ostravského centra Hangár, kde je k mání víc jak 1500 metrů čtverečních lezecké plochy, k tomu 100 cest s různou obtížností, dětský koutek a taky bistro, kde vaří skvělou kávičku. To všechno od pondělí do neděle až do 10. hodiny večer. Takže kdybyste nevěděli, kam si vyrazit, tak tady máte možnost. To bychom měli, no a můžeme se na rádiu Čas Rock věnovat a pokračovat s další muzikou, o kterou se postarají Megadeth, kteří jsou v playlistu nachystaní do těch následujících minut. Tak se dobře bavte.
0: Rockové tipy rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rockové.

0: 69,90 a Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
3: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte ale aspoň 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
5: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
4: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Toto byly Megadeth, minutku po půl jedenácté, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, no a to znamená co? Že si zahráme podle vás 725-331-155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

nezní vůbec špatně. Alter Bridge na rádiu Čas Rok, no a já tady mám hned dvě SMSky. Ahoj, prosím o písničku do Brna pod Praděnem pro všechny zedníky, taky pro Milana Míru. Díky moc, Jirka. No a ta druhá, tak ta přišla s přáním k narození nám. Čau, Anzi, zahraj prosím tě bráchovi Petrovi k jeho dnešním 50. Traktor a jeho testament. Tuto písničku má opravdu rád. Oslava se chystá na tuto sobotu, tak všechno nejlepší. No a my samozřejmě za celé rádio Čas Rok přejeme totéž.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
4: Už dál nemusíš hledat.
5: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
4: Žádné kompromisy, žádné hranice.
5: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Ohledně této písně není třeba dlouho diskutovat, asi všichni víme, kde komu jak patřila, kde se objevila a tak dále. David Halliday na samém závěru této hodiny a na rádiu Čas Rock v těch následujících 60 minutách. Třeba Ghost.

samozřejmě zlomek z toho, co na rádiu Čas rok zazní, mrkneme se taky na nějakou tu akcičku a budeme pokračovat v letní rokové jízdě rádia Čas rok. Tak hodně štěstí a pěkné dopoledne, přátelé.

0: Zmrzlinový Core Note Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Ostravě se můžeme zdržet na dálnici D1. V obou směrech se tady jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. Nehoda nás zdrží v Olomouci v ulici Studentské. Bouralo tady nákladní auto s osobním a pozor si musíme dávat taky ve Zlíně. Na křižovatce ulic Trávník 20. a Vavrečkova probíhá zásah hasičů u požáru.
3: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré čtvrteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka opět dorazí teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropické třicítce. Slunečný charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden. Objeví se ale přehánky.
5: Morava aktuálně.
2: V Karviné myslí na ekologii. Město postupně proměňuje prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. V lokalitě přibývá zeleň i další prvky, které pomůžou zadržet dešťovou vodu. Opatření mají ochladit přehřívaný prostor u nádraží. V Přerově vznikne nová parkovací plocha. Nedostatek míst na stání v ulici Nábřeží doktora Edvarda Beneše vyřeší rozsáhlá rekonstrukce. Více nám řekla mluvčí města Lenka Chalupová.
6: Parkovací plocha vznikne rozšířením komunikace a její povrch bude tvořen dotravňovacími rošty. Vedle parkovacího pruhu bude vybudována také zpevněná pochozí plocha pro pěší. Stavba zahrnuje také úpravu nároží křižovatky z ulici Na Odpolední, kde vznikne nové místo pro přecházení, které propojí stávající pěší trasy a zvýší bezpečnost pohybu chodců v lokalitě. Rekonstrukce se dotkne i samotné vozovky.
2: Fotbalisté Ostravy porazili v letní přípravě polský Lubin 2-0. Vést mohli už po necelé půl hodině. Jurečka ale neproměnil penaltu. Skóre Baník otevřel až v 52. minutě, kdy poslal míč k tyči stoper Chaluš. Ve 64. minutě pak přidal pojistku Buchta. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock. Pokračuje čtvrteční dopoledne s Hanzem Prokešem.

Na Rádiu Čas Rock nám dozněli Billy Talent a víte co, my se teď na Rádiu Čas Rock s muzikou vrátíme pěkně zpátky do naší české země, a to s kapelou Crayson. Ta se už tuto sobotu ukáže nebo zavítá do kempu Olšovec v Jedovnici, kde sice nemají zarezervovaný víkendový pobyt pod stanem, ale budou součástí dalšího ročníku skvělého festivalu. Kromě nich se tam během dvou dnů na pódiu vystřídá celá řada dalších kapel, jako třeba Valda Gang, Alkohol, Dimitri, Panoptiko, Doga a tak dále a tak dále. Já myslím, že to nebude vůbec špatná pařba, na které by byla velká škoda chybět. Takže jestli ještě, přátelé, nevíte, jak naložit s nadcházejícím víkendem, možná, že jsme vám teď vytrhli trn z paty. Zlatý!

0: Podcast Rock.
1: Letní roková jízda pokračuje dál a dneska jsou ve hře vstupenky na akci Rock in Olomouc, která se bude v korunní pevnůstce konat 12. září. Na té zahraje exkluzivně Traktor, taky Horký žestlíže, Alkohol a celá řada kapel, které můžete vidět na vlastní oči, aniž byste museli zaplatit za vstupné. K těm dvěma lístkům se můžete na rádiu Čas Rock dopracovat velice jednoduchým způsobem, a to, že poskládáte dohromady dnešní výherní větu, ze které jsou venku první dvě slova. Ty bych vám sice prozrazovat neměl, ale já to udělám. Takže zapište. Kytary řežou. To je zatím vše. A to další slovíčko, tak to vám co nevidět prozradím pro změnu já. Ale než se tak stane, tak si dáme další pecky, se kterými mám nachystané Guns N' Roses a taky Komunál. Tak dobré dopoledne, přátelé.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
4: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: od komunálu. Teď tady u nás na rádiu Čas Rok máme přesně 11 hodin a už 31 minut. No, zahrajeme si podle vás 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rok. I

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, před námi písnička na přání. Dané, zdravím tě, čau.
1: Já je, zdravím Honzu.
0: Čau. Tak, kamaráde, pojďme na písničku na přání, protože ty jsi se vzpomněl na jednu velikou osobnost.
1: Na Bona Scotta.
0: Ano.
1: Bon Scotta by dneska oslavil 80 let, ale už není mezi námi tak 40 let, no.
0: Ano, přesně tak, 20. února 1980 našli Bona mrtvého v autě. Takže si na něj vzpomínáme, určitě. A ještě někoho, a komu to půjde?
1: To půjde to mu, Donal Navrh, Mirkovi Juskovém, frontmanovi, kytaristovi z kapely Donor a dneska tým hasičům v areálu Svit hoří, tak pro všechny hasiče a posluchače věrné, co nás poslouchají.
0: A no a vypadá to tam nebezpečně, tak hlavně, ať se nikomu nic nestane, ať to tam dají brzy dohromady, že jo? Tak jo, velké díky, měj se krásně, tady je muzika, ahoj.
1: Jo, čau, měj se, čau.

0: Rok. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas rok. Čas rok.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.

0: Horkon.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Rock. Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Zdravím vás při startu dalšího dílu pravidelného, teď zrovna letního povídání zvaného Backstage. Opava, Stříbrné jezero a tím pádem se budeme bavit do festiáku Holba Rock na grilu a se mnou je Patrik Kohut.
1: Tak co vím a jakou mám osobní zkušenost s kapelou Pretty Maids, tak se do Česka vždycky těší. Je to světově proslulá kapela, co se budeme povídat. Všichni známe, je tady s námi už od první poloviny 80. let minulého století. Ovšem, ne všude má tak silné a početné publikum, jako je v Česku. Takže pokud vím, tak ano, těší se a jezdí sem poměrně často.

0: Za necelé 2 minuty odbije 12. hodina, možná, že se přátelé chystáte poobědvat, v tom případě si nechte chutnat a já vám k tomu dlabanci nabídnu třeba tady. A taky Panoptiko. Malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní po zprávách, se kterými už mezi námi vítám Martina Fabíka, který přebírá žezlo na zbytek dnešního dne. Tak fajn odpoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 u sjezdu k Lánům, tvoří se tady dlouhé kolony, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní v Olomouci mezi Dubem nad Moravou a Brodkem u Přerova. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V českých autoškolách chybí komisaři pro závěrečné zkoušky. Nedostatek lidí, kteří kontrolují znalosti a schopnosti budoucích řidičů, komplikuje dokončení výcviku. Problém se řeší po celé republice a hledají se způsoby, jak situaci zlepšit. Dostatek komisařů je důležitý hlavně proto, aby autoškoly mohly fungovat plynulej, noví řidiči se mohli dostat k průkazu bez zbytečných komplikací. Odborníci nyní pracují na řešení, které by pomohlo celý systém zlepšit.
2: Morava aktuálně.
4: V Kopřivnici opraví lávku přes řeku Kopřivničku, která spojuje ulice Francouzskou a Dolní. Nově bude pohodlnější a bezpečnější pro chodce, cyklisty i rodiče z kočárky. Více nám sdělila mluvčí města Lucie Macháčková.
6: Lávka už dosloužila a její rekonstrukce je opravdu nezbytná. Zároveň jsme využili příležitost k jejímu rozšíření, aby lépe odpovídala dnešním potřebám. Práce jsou plánovány do 24. srpna. Oproti klasické výstavbě tak bude samotná montáž výrazně rychlejší a proto není v plánu realizovat náhradní přemostění. Žádáme občany, aby po dobu rekonstrukce využívali náhradní trasy.
4: Hasiči Zlínského kraje vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. V centru Zlína totiž začala hořet jedna z výškových budov areálu bývalého Baťova továrního areálu Svit. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek a policie. Z horních pater se valí hustý tmavý dým. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání. Okolní ulice jsou uzavřeny. Fotbalisté Zlína prohráli přípravný zápas s Hapoelem Tel Aviv 1-2. Do vedení je poslal Daniel Šmiga, který dal svůj první gól v novém klubu. Izraelský tým ale krátce na to vyrovnal a ve druhém poločase přidal i druhou branku. Před startem nové sezóny je čeká ještě jedno přípravné utkání. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15 letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Na rádiu Čas Rock jsme si dali chyru a před námi je Bonnie Tyler, co by vzpomínka na její nezaměnitelný vokál, který už bohužel nikdy naživo neuslyšíme. Světem totiž obletěla velice smutná zpráva, že tato velšská rodačka bohužel odešla do muzikantského nebe. Bonnie byla na konci dubna tohoto roku hospitalizována v jedné z portugalských nemocnic, kde se musela podrobit operaci střev. Bohužel po zákroku se objevily nečekané komplikace, kvůli kterým byla uvedena do umělého spánku. Není to tak dávno, kdy se objevily informace, že jí je lépe a že byla po 5 týdnech ze spánku probuzena. Bohužel, včera večer v tom samém zdravotním zařízení nečekaně vydechla naposledy. No, co se dá dělat? Každopádně ten její nezaměnitelný chraplák tady bude navždy a my budeme jenom vzpomínat.

0: Novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Smart Super Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
6: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minit, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Houba Rock na grilu 2026 s rádiem.

zpěvačkyně Carty Love, která má ve svém rodném lístu rok 1965. Tak jí popřejeme všechno nejlepší, no a jestli i vy třeba máte důvod k oslavě a chcete někomu popřát, tak máte teď možnost. Číslo do studia Rádia Čas rok je 725 33 11 55. Čas rok.

0: už se těším na Mástrech, to bude příští týden opravdu dým, kde Halloween taky vystoupí. No ale my teď jdeme na písničku, na přání, Tatare, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny veteru.
0: Tak pojďme, než to zase vyskočí, vybral si Spider X, komu proč?
1: No, pro komu proč? Chtěl bych všechny pozvat do Frýdku na družstevní 311 za Lidl. Bude tam Revival ACDC na počet Honzy Bureše. No a tímto zdravím Randyho ze Spideru, Tomáša Lípla, to pořádá no celou rokovou rodinu. No a všechny metalisty, samozřejmě.
0: Dobrá, tak jo, díky za pozvánku, tady to je a šťastnou cestu.
1: Díky, čau.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
3: Álíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: nebo Dynasty. K tomu pozvánka na jednu skvělou akci a mrkneme se taky do kalendáře, co se tam děje, kdo se narodil, co se stalo a tak dále a tak dále. To všechno po zprávách, ode mne přání dobrého odpoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Plzeňská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní na hlavním tahu u města Příbor. Havarovalo zde auto. Taky pozor ve Zlíně, kvůli požáru v baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny silnice Trávník, 20. a Vavřečkova. Více informací ve zprávách. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
9: Radio Čas Rok. Zprávy.
7: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Česko může zasáhnout další vlna veder. Nad Evropou se podle meteorologů může vytvořit takzvaná tepelná kupole, která přinese dlouhé období vysokých teplot. Do střední Evropy by se mohl dostat horký vzduch ze západu a teploty mohou opět výrazně stoupnout. Odborníci upozorňují také na sucho, které může zhoršit stav půdy a zvýšit riziko požárů.
10: Morava aktuálně.
7: Ostrava nabízí mapu přístupnosti, která pomáhá zdravotně znevýhodněným v orientaci ve městě. Více nám sdělila tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
11: Handicapovaní používající k pohybu ortopedický vozík, osoby se zhoršenou mobilitou, seniori, ale také rodiče z kočárky se mohou v Ostravě snáze orientovat i díky potřebným informacím interaktivní mapové aplikace s názvem Mapa přístupnosti města Ostravy, zveřejněné na webu Bezbariér Ostravsko.
7: Lidé tak mohou najít důležité údaje ještě před započetím své cesty. Ve Zlíně hoří od rána 3 patra výškové budovy v baťovském areálu, kde se nachází sklad bot. Na místě zasahuje už 20 jednotek hasičů. Záchranné jednotky preventivně evakuují okolní budovy. Obyvatelům se doporučuje nevětrat a nevycházet z budov. Z tohoto důvodu je pro dnešek uzavřený i krajský úřad Zlínského kraje pro turisty i klienty úřadu. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Ve čtvrtfinále porazila Belgičanku Elise Mertensovou ve 2 setech. Dnes odpoledne se zahraje o postup do finále proti Ukrajince Martě Kostiukové. V semifinále je také Karolína Muchová. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.

0: DG a česká muzika, tak ta se od 24. července ponese u Opavského Stříbrného jezera, kde 24. července, jak už jsem řekl, odstartuje další ročník Holby. Ten tam ve 3 hodiny odpoledne odstartují Witch Hammer, po kterých si užijeme Malignant Tumor, Kurtizány z 25. Avenue, když jsme mimo jiné u nich, tak Tomáš Vartecký dneska slaví narozky, pak přijde na řadu Citron a první den konání této naší velkolepé narozeninové party uzavřou Tři sestry. Sobota bude od 1. odpoledne ve znamení Balistiku a taky se objeví Forest Jump, Reflections of Karma, Jamaron, Ivan Mládek, Proteus, Aleš Brichta a jediný zahraniční host, a to Pretty Maids. Všechny podstatné informace, včetně vstupenek, najdete na webu Rádia Časrok, tak si tam skočte a uvidíte, že nekecá.
1: Rádio Časrok. Pravé rokové rádio.

Hitparády. Hitparády. Ale pojďme ještě teď o pár století zpátky do roku 1357. V 5:31 totiž položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, později, jak všichni víme, pojmenovaného po svém zakladateli. Čas tak ten nebyl vybrán náhodou, šlo totiž o magickou řadu lichých čísel. A naše otázka zní, je mezi vámi rokeři někdo, kdo na tom Karláku ještě nikdy nebyl? A nebo naopak, má za sebou rekordní počet návštěv. Můžete to ládovat na WhatsApp Rádia Čas Rok a nesmíme taky zapomenout na drahoslavy, které jsou v kalendáři. Tak holky, za celou naší partu všechno nejlepší a snad vám mejdni udělají radost. Čas Rok.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
6: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno, 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber, originál s příchutí kečup nebo sýr, 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange, půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
7: Tak děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
8: A kam, mami? To nás tady necháte?
9: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
10: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

to byla kapela Imodium, před námi Ballet for my Valentine, no a co bude na rádiu Čas rok znít pak, tak to už necháme na vás. 725 33 11 55.

Posloucháte Rádio Čas Rok, no a před námi je písnička, která poletí k narozeninám. Čam Honzo, můžeš prosím tě zahrát mé Petřičce, která dneska slaví 60. narozeniny. Velké díky, Ivan. No samozřejmě, že můžeme. S větrem v zádech, limetal je nachystaný od Fannyho, no a samozřejmě za celé Rádio Čas Rok. Všechno nejlepší, hlavně zdraví.

0: Express Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas Rock.
3: Čas Rock.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: www.horkon.cz.
1: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Žiku. Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, megakoncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Co naděláme víc toho do této hodiny, fakt nevměstnáme, ale já myslím, že to úplně jedno. Protože pojedeme dál ve společnosti Majznehela, taky u vás. A nebo formace LOAT. Tomu si zazpomínáme na jednoho borce. No a budeme taky pokračovat v letní rokové jízdě Rádia Čas Rock. Tak nastražte uši, protože dáme do placu další slovíčko. Hodně štěstí a pěkné odpoledne.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Stále si dávejte pozor v Ostravě v ulici Plzeňská, stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní na hlavním tahu u města Příbor, havarovalo zde auto. Taky pozor ve Zlíně, kvůli požáru v Baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny silnice Trávník, 20. a Vavřečkova. Více informací ve zprávách, my vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Ve Zlíně se kvůli rozsáhlému požáru zřítila část budovy Baťovského areálu, ve které hoří od rána. Hasiči na místě nadále zasahují a okolí bylo evakuováno. Při události nebyl nikdo zraněn. Obyvatelé by stále neměli větrat a vycházet z okolních domů. Úroda v Česku letos nebude tak dobrá jako loni. Zemědělce potrápily hlavně jarní mrazy, vysoké teploty a nedostatek vody. Kvůli nepříznivému počasí se očekává menší sklizeň obilí a dalších plodin. Odborníci ale uklidňují, že potravin by měl být dostatek. Ceny mohou mírně stoupnout, protože je ovlivňují také náklady na energie, dopravu, výrobu nebo další služby. Zemědělci nyní čekají, jak dopadne celá sklizeň.
5: Morava aktuálně.
2: Bohumín bude mít nový domov pro seniory. Objekt s kapacitou 100 lůžek má vyrůst v lokalitě na Panském 2 v blízkosti centra. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
6: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
2: Zařízení vznikne za podpory města Rychvat a Dolní Rutině. Ve Zlínském kraji se letos začalo stavět více nových bytů než loni. Nejvíce vznikají v rodinných a bytových domech. Hotových staveb je zatím méně než ve stejném období minulého roku. Staví se například ve Zlíně, Otrokovicích a Valašském Meziříčí. Nová výstavba má lidem nabídnout více možností, kde žít. Fotbalisté Baníku Ostrava porazili v přípravném zápase Polsky Lubin 2-0. V první půli měli velkou šanci z penalty, ale Václav Jurečka ji neproměnil. První gól padl až po přestávce, když se prosadil Karel Chaluš. O chvíli později přidal druhou branku David Buchta. Baník nakonec vyhrál zaslouženě a ukázal, že je na novou sezónu dobře připravený. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezké odpoledne.

Na rádiu Čas Rock dostal prostor Mason Hill, je 9. července a v tento den roku 1946 se narodil Ronald Belford Bon Scott. Ten se muzice začal věnovat v 18 letech, kdy založil svoji vlastní kapelu s názvem Spectors, ve které hrál na bubny a jenom příležitostně zpíval. K tomu měl angažmá v dalších grupách, ale to dlouho nevydrželo, protože přišel rok 1974, kde dostal nabídku od AC/DC. S nimi natočil 7 alb, ze kterých je asi nejslavnější to poslední, Highway to Hell. Kdybychom tady měli probírat ten jeho bujarý život, tak bychom tady byli do večera. Každopádně to byl pán zpěvák, který bohužel odešel do rokového nebe 20. února 1980, kdy ho našli mrtvého v autě svého kámoše. Následná nařízená pitva prokázala, že se upil k smrti. Tak si pojďme na něho společně zavzpomínat ve skladbě, které budete určitě velice dobře znát. Rádio.

0: Jaké zapotřebí nářadí na dobrou náladu jsme se teď dozvěděli od kapely Vohnout a my budeme na rádiu Čas Rock pokračovat v naší letní rockové jízdě. V té se dneska hraje o dvě vstupenky na skvělou akci s názvem Rock in Olomouc, která se v tamnější korunní pevnůstce bude konat 12. září. Trautenberg, Horký žeslíže, Traktor, Alkehol a další kapely máte možnost vidět úplně zadarmo, pokud se vám podaří poskládat dohromady výherní větu. Zatím víme, že obsahuje tyto dvě slova. Kytary řežou a já doplním jako. Takže zapsat. Kytary řežou jako. A co bude následovat, tak to už vám ve svém odpoledním driveu prozradí naše Vrána. Tak hodně štěstí a k tomu další muzika v podání Wasp anebo Mikea Oldfielda, do kterých se pustíme za malou chvíli. Tak fajn poslech.
1: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Pavlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Toto byly Wasp a před námi je na rádiu Čas Rock písnička na přání, o kterou si můžete napsat nebo zavolat na číslo 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rock. I v létě.

Posloucháte Rádio Čas Rock, kde si teď zahrajeme podle Igora, který by chtěl k práci na zahradě pustit něco od Masterplan. No, proč ne? Tady jsou a ať jde práce od ruky. Já se s vámi pro dnešek loučím a budu se na vás těšit zase zítra. Mějte se fajn. Rádio.

0: značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

talentem od Boha. Bad Heart a jejich Bad Woman Blue. Úžasná ženská. Jestli budete mít možnost, protože se zastavila nedávno i v Praze, zajděte si na její živý koncert. Je to boží. 14.57, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Čtvrteční odpolední drive je připraven. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. A taky pan

Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní

0: dočasně uzavřeny ulice Trávník, 20. a Vavřečkova. Pozornost mějte i na dálnici D1 poblíž Kroměříže, je zde porouchané vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V českých autoškolách chybí komisaři pro závěrečné zkoušky. Nedostatek lidí, kteří kontrolují znalosti a schopnosti budoucích řidičů, komplikuje dokončení výcviku. Problém se řeší po celé republice a hledají se způsoby, jak situaci zlepšit. Dostatek komisařů je důležitý hlavně proto, aby autoškoly mohly fungovat plynuleji a noví řidiči se mohli dostat k průkazu bez zbytečných komplikací.
1: Morava aktuálně.
0: Nezaměstnanost v Česku zůstává na hodnotě 4,8%. V moravskoslezském regionu je stále o 2% vyšší. O jaké zaměstnance mají firmy největší zájem, nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
3: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, svářeče, nástrojaře, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
0: Ve Zlíně se kvůli rozsáhlému požáru zřítila část budovy Baťovského areálu, ve které hoří od rána. Hasiči na místě nadále zasahují, okolí bylo evakuováno. Při události nebyl nikdo zraněn. Obyvatelé by stále neměli větrat a vycházet z okolních domů. Fotbalisté Zlína prohráli přípravný zápas Hapoelem Tel Aviv 1-2. Do vedení je poslal Daniel Šmiga, který dal svůj první gól v novém klubu. Izraelský tým ale krátce na to vyrovnal a ve druhém poločase přidal i druhou branku. Před startem nové sezóny je čeká ještě jedno přípravné utkání. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezké odpoledne.

0: 13. století a Fatherland. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je čtvrteční odpolední drive a také připomenutí novinky tohoto týdne. Je pravda, že až do půlnoci nedělní máte prostor hlasovat, tedy jestli ano nebo jo, na našem Facebooku, ale znáte to. Čtvrtek už je takový malý pátek sletí, pak přijde víkend a ihle, najednou to zase bude pondělí. Takže šup šup, nejlépe hned.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na 2 CDčkách, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Posloucháte rádio Čas Rock a půjdeme taky na silnice, protože něco dorazilo na 725-33-1155. Ne, že bychom žalovali, ale hlásit se to musí. Majzla si rozhodně dejte v Markvartovicích, protože tam stojí trojnožka a taky měšťáci s pistolkou a s dalekohledem, takže to máte kombo se vším všudy. Civilní oktávka, ta se pro změnu nachází v Petřvaldě a taky číhá na svou oběť. No a do třetice klasické místo Ostrava, Ferona, je to ve směru na Zábřeh, tedy od světelné křižovatky na Vodárně. Tam taky máme kluky schované s dalekohledem, s radarem, tak ať vás to nestojí zbytečné prachy při čtvrtečním odpoledni. Lehkou nohu na plynu, šťastnou cestu a nejenom za volant. Breaking Benjamin, Anthrax, Kokot Minute a taky jedna, kterou si vyberete vy sami.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
2: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
5: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
6: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
7: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas Rock. Čas Rock.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
9: Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
2: Rokeři, připravte se.
7: Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
2: Na jednom pódiu zazní Pretty Mates z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma.
7: Dva dny plné energie, hudby a

0: dáme si kokoty a potom tu vaši. 7253311155. Metalmania. Metalmania.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Tohle rovnou berte jako pozvání na další ročník Holba roku na grilu, tedy na fantastickou oslavu 15. narozenin Rády a Čas rok. V Opavě na Sádráku 24. 25. července. Blíží se nám to, blíží a my se na vás moc těšíme. Stejně tak jako Kokot Minet, kteří právě dohráli. I když podle Celera prý se úplně nestanou světovou kapelu, protože nemají ty ohně, které se jako plivou na všechny strany, ale vy máte jedinečnou příležitost jim dokázat, že světoví už dávno jsou. Tak co? Půjdete do toho s námi? Věřím, že ano. Teď ale jdeme do vaší písničky na přání, o kterou jste si napsali. Čaues, co takhle třeba Mita Laufa pro všechny, co poslouchají, pro všechny, co sedí za volantem a pro všechny, co už se těší na Dovču. Díky moc. Petře, za málo, tady je jedna úžasně naklepaná sekaná.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: www.horkon.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
3: Backstage na rádiu Čas Rock.
4: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Zdravím vás při startu dalšího dílu pravidelného, teď zrovna letního povídání zvaného Backstage. Opava, Stříbrné jezero a tím pádem se budeme bavit do festiáku Holba Rock na grilu a se mnou je Patrik Kohut.
5: Tak co vím a jakou mám osobní zkušenost s kapelou Pretty Maids, tak se do Česka vždycky těší. Je to světově proslulá kapela, co se budeme povídat. Všichni známe, je tady s námi už od první poloviny 80. let minulého století. Ovšem, ne všude má tak silné a početné publikum, jako je v Česku. Takže pokud vím, tak ano, těší se a jezdí sem poměrně často.

Heaven Shade. Prodej special těsně před 16. hodinou tady ve čtvrtečním odpoledním driveu. Na rádiu Čas Rock budeme pokračovat, protože štafetu, tady tu hudební, přebírají Moleskine.

0: Víčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jihočeské mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Álíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
7: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
8: Aktuálně buďte opatrní v oblasti Brno Chrlice poblíž ulice Tovární. Na silnici se vysypala hlína a kameny. Můžete počítat se zdržením. Stále si dávejte pozor ve Zlíně. Kvůli požáru v baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny ulice Trávník, 20. a Vavrečkova. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Česko může zasáhnout další vlna veder. Nad Evropou se podle meteorologů může vytvořit takzvaná tepelná kupole, která přinese dlouhé období vysokých teplot. Do střední Evropy by se mohl dostat horký vzduch ze západu a teploty mohou opět výrazně stoupnout. Odborníci upozorňují také na sucho, které může zhoršit stav půdy a zvýšit riziko požárů.
11: Morava aktuálně.
8: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla na 5%. Je tak o 0,2 vyšší než celostátní průměr. Více podrobností dodává ředitel pobočky úřadu práce v Olomouci Vlastimil Přidal.
12: Počet uchazečů o zaměstnání se meziměsíčně snížil o 237 osob, zatímco nabídka volných pracovních míst vzrostla o 329 pozic. Pozitivní vývoj potvrzuje také výrazný pokles nezaměstnanosti na Jeseňsku, který byl největší ze všech okresů v České republice. Přesto nadále přetrvává nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil, zejména mezi administrativními a technickými profesemi.
8: V Kopřivnici se bude opravovat lávka přes Kopřivničku. Ta spojuje ulice Francouzskou a Dolní. Práce začnou 14. července a lávka tak bude zhruba 40 dní uzavřena. Lidé budou muset chodit přes nejbližší mosty. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Ve čtvrtfinále porazila Belgičanku Elis Mertensovou ve dvou setech. Dnes odpoledne si zahraje o postup do finále proti Ukrajince Martě Kostiukové. V semifinále je také Karolína Muchová. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.

0: Posloucháte Hlavné Moravské a na jejich supermodel, vy posloucháte Rádio Čas Rok a ve čtvrtečním odpoledním driveu taky malý pohled do kalendáře, abyste věděli co, kde, kdo, s kým, taky za kolik a za kterým rohem. 9. červenec roku 2026, mezi dnešními oslavenci třeba taky Drahuše a Drahoslavy, takže holky všechno nejlepší k vašim meninám. V roce 1357 přesně v 5 hodin ráno a 31 minut položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu. Později pojmenovaného po jeho zakladateli. Čas nebyl vybrán náhodou, šlo totiž o magickou řadu lichých čísel. Stavba se započala podle projektu Petra Parléře, dokončena byla 3 roky po Parléřově smrti v roce 1402. A prý sám císař přidával do malty žloutek. Těžko říct, co je na tom pravdy, víte jak, legenda, ale s legendami jeden problém, většinou bývají pravdivé. Takže kromě Karlova mostu by třeba dneska slavil i Jindřich VIII. 9. července se narodili také Jan Neruda, Tom Hanks, Courtney Love nebo Jack White. A když budete hledat na našem webu časrok.cz, tak se tam taky dozvíte, že třeba v roce 1983 se Police přesně na 8 týdnů usadili na vrcholu americké hitparády, a to se singlem Every Breath You Take. A 80. by taky dneska slavil Bon Scott. Všechno podstatné na www.časrok.cz. A teď už jedna specialitka, kterou jsem pro vás vytáhla. Tady jsou AC/DC s Bonem Scottem. A užijte si to praskání poctivého černého vinilu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

Kater, tady na rádiu Čas rok ve čtvrtečním odpoledním driveu a v kalendáři 9. červenec roku 2026. Co tam dneska najdete? Že třeba Mezinárodní den módy. Dneska slaví taky dělíčky, takže kdo se smějete, máte v tváři ty krásné, roztomilé sexy dělíčky, tak ty mají dneska svůj den, mimo jiné třeba. Ale na dnešek připadá i den nedávání vajíček do jednoho košíku. Jo? Nevím, jako, jaký to má vliv na ně, jestli se spolu nebaví, nebo tak něco, ale i tohle, jako dneska najdete v kalendáři, a nebo třeba den cookies, takže kdo máte rádi takové ty typické sušenky s čokoládičkou, tak si to můžete dneska společně oslavit. A vzhledem k tomu, že mi tady doletěl dotaz ohledně Karlova mostu, což je na tom datu a hlavně na tom času magického, prostě takhle. Karlův most dneska slaví, že jo? Základní kámen nechal císař Karel IV. Položit 9. července 1357 a bylo to záměrně v 5 hodin a 31 minut. Proč? No, legenda praví, že tím vznikla číselná řada. Ne legenda praví, ta číselná řada tak jako opravdu je. A je to 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. A je to palindrom, který se čte stejně zepředu i pospátku. A ten měl tu stavbu chránit a přinést jí štěstí. A myslím, že se to povedlo, protože je to dodnes jedno z nejkrásnějších a nejmagičtějších míst nejenom u nás, ale vůbec na světě. Tajné symboly na Karlově mostě najdete taky snad úplně všude. Zmíním třeba svatého Jana Nepomuckého a taky sochu rytíře Brunsvíka, a to není zdaleka všechno. Takže kdo chce, ten si to najde, klidně běžte, hledejte a nechte se tou krásou Otce vlasti unášet všemi směry a tak, jak chcete.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnostní

0: elektřinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Chemical Romance, to byla potrava pro vaše ušiské tady ve čtvrtečním odpoledním driveu. Na rádiu Čas Rok dáme jednu takovou atomovku od Remounts a pak už vy 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok.
2: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
3: A kam, mami, to nás tady necháte?
4: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera, chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
5: Jo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

0: Blitzkrieg Bob, tak je Ramones tady na rádiu Čas Rock a teď je tady spousta pozdravů, protože opět se mi potvrdilo, že existují věci mezi nebem a zemí, takže zdravím Andrého, zdravím taky Mária z Polsky, který se ozval a kromě toho, že byl na kamenitém a skvěle se zapařil, tak se těší taky na Holba Rock na grilu 2026, že to loni bylo parádní a rozhodně se chystají taky letos, takže Mário, já doufám, že se potkáme a do třetice ten pozdrav je taky pro Nelu a Helu. Holky, hrát budeme v příští hodince, takže to nevzdávejte.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Víme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Váš rok slaví narozeniny.
1: 15 let, právě a čas rok. Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Dneska příběh, tohle bylo Iné kafečko, děkujeme vám. Vzpomínám se, co všechno jsme u toho prováděli tady u téhleté muziky, ale to je tak až po 22. hodině večerní. Takže někdy příště, teď ve čtvrtečním odpoledním driveu po 17. Bonfire. Taky Porto & Ferry. Nebo Misfits. A taky čerstvé zprávy a možná i poslední dílek soutěžní skládanky, tak abychom se dneska mohli krásně do cíle dojet letní rokovou jízdu Rádia Čas Rock.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava. Čas rok.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Aktuálně si dávejte pozor v Třinci v ulici Husová. Stala se tady dopravní nehoda dvou aut. Probíhají záchranné akce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na silnici mezi Moravským Krumlovem a Polánkou. Osobní auto narazilo do stromu. Na místě jsou všechny záchranné složky. Stále mějte pozornost ve Zlíně. Kvůli požáru v Baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny ulice Trávník, 20. a Vavrečkova. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Ve Zlíně v Baťovském areálu se zřítila už druhá část hořící budovy. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. Pomáhá také vrtulník. Požár není stále pod kontrolou. V prostorách bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků. Škody se odhadují na stovky milionů korun. Úroda v Česku letos nebude tak dobrá jako loni. Zemědělce potrápily hlavně jarní mrazy, vysoké teploty a nedostatek vody. Kvůli nepříznivému počasí se očekává menší sklizeň obilí a dalších plodin. Odborníci ale uklidňují, že potravin by měl být dostatek. Ceny mohou mírně stoupnout, protože je ovlivňují také náklady na energie, dopravu, výrobu nebo další služby. Zemědělci nyní čekají, jak dopadne celá sklizeň.
1: Morava aktuálně.
5: Bohumín bude mít nový domov pro seniory. Objekt s kapacitou 100 lůžek má vyrůst v lokalitě na Panském 2 v blízkosti centra. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
6: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
5: Zařízení vznikne za podpory města Rychvat a Dolní Lutyně. Ve Zlínském kraji se letos začalo stavět více nových bytů než loni. Nejvíce vznikají v rodinných a bytových domech. Hotových staveb je zatím méně než ve stejném období minulého roku. Staví se například ve Zlíně, Otrokovicích a Valašském Meziříčí. Nová výstavba má lidem nabídnout více možností, kde žít. fotbalisté Baníku Ostrava porazili v přípravném zápase Polsky Lubin 2-0. V první půli měli velkou šanci z penalty, ale Václav Jurečka ji neproměnil. První gól padl až po přestávce, když se prosadil Karel Chaluš. O chvíli později přidal druhou branku David Buchta. Baník nakonec vyhrál zaslouženě a ukázal, že je na novou sezónu dobře připravený. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas Rock popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, Radio Čas Rock. Happy birthday, Radio Čas Rock. Happy birthday, Radio Čas Rock. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Ako najlepšie viem, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je čtvrteční odpolední drive a zase už je naše studio takovou malou rezidenci u dvou košťat. Dneska to bude vtipné jenom tak napůl, že jo, Kiki?
1: No já bych řekla, že to nebude vtipné vůbec, ahoj.
0: Čus, tak budeme vzpomínat, ale vy jste nás vlastně tu rukavici po nás jste hodili vy, protože je tady spousta vzkazů, že bychom si mohli zahrát něco od Bonnie Tyler a já jsem pro. Takže, no, Gaynor Sullivan, její původní jméno, rozená teda Hopkins. A dneska ten hlas, který byl opravdu darem od Boha, utichl.
1: No víš, on utichl prý včera.
0: No, víš, co je průšvih na naší generaci? Že my vidíme ty legendy odcházet. Zatímco naši rodičové se je užívali v plné síle, tak my už vidíme jenom ty konce. Loni Ozzy, touhle dobou, už se to blíží, no. To výročí. A teď Bonnie.
1: No mohla tu ještě pobít, 75, jako to není nic moc.
0: Všichni, kdo jsme se vybodli loni na ten její koncert, který měla v Praze, tak teď můžeme jenom litovat.
1: No to jo, no.
0: Ne, že jo?
1: Já ti řeknu, já jsem se to teda dneska dozvěděla z médií a tak jak na tyhle ty věci, když odejde někdo jako slavný, tak mě to vlastně tak nějak jako mí, řekněme, tak když jde opravdu o nějaké to silné jméno, které mám v Rytoně určitým způsobem pod kůži, tak když odešel božský Kája, tak to jsem ořvala. A dneska teda ty slzy jako ve mně zůstaly, ale normálně jsem měla husinu. Zůstala jsem stát jak opařena v chodbě, to vidím se tam do teďka, jak tam stojím. A musím ti říct, že normálně začínám mít ze sebe celkem strach, čím dál větší, protože mně se o víkendu zdál sen, že mi vypadl zub.
0: Ano.
1: A ti, co jako tak nějak vědí, tak víte, že znamení toho, když jako v noci se vám zdá o vypadlém zubu, značí to, že někdo jako z tohohle světa odejde. No tak Střelcová zase samozřejmě říkám, no do prdele, to se není pravda. Ale
0: říkám celé jako, prostě.
1: Jo, fakt. Ale věděla jsem, že to jakoby nebude nikdo, kdo je mému srdci blízký, protože to bylo prostě takové jako vyražení, sice mě to zarazilo, jo, říkala jsem si do prdele, co budu dělat, ale jako neobrečela jsem to, no jo, nebyla to nějaká bolest a tak, jsem říkala, no nazdar. A říkala jsem, třeba to jako bude někdo slavný. Dívej se na to.
0: Pic to.
1: Ty vole.
0: Ale tak zase na druhou stranu vem to tak, že už nechala tady spoustu muziky.
1: A ta
0: protože to byla skvělá
1: zůstane.
0: Ženská, ta tu s náma zůstane a ona už je v té nejlepší společnosti tam nahoře. Když se vezme,
1: tam
0: že
1: musí to být
0: maiden. Nebeském báru už jako sedí. Ty brďo, to je prostě high society.
1: No to jo.
0: Že? Věděla jsi třeba, že reprezentovala Spojené království docela nedávno, byl to rok 2013 na Eurovizi ve švédském Malmö?
1: Ne, to jsem nevěděla.
0: A teď si představ, že její komerčně nejúspěšnější singly, kterých se jako jednotlivě prodalo po celém světě miliony a miliony kusů, tak samozřejmě It's Heartache a Total Eclipse of a Heart. A teď si vem, že nominace na Grammy zůstaly opravdu jenom nominacemi. Nedostala ani jednu. Stejně tak jako Brit Awards třeba. To prostě zůstalo nedobyto.
1: To zase počkej. Teďka budou vyznamenávat i memoriam. To mě vždycky tak sere.
0: Že? Že za života jako nic. To jak ve Vídni.
1: Přitom by si to zasloužila,
0: ten hlas. Ve Vídni se staneš slavnou jenom ve chvíli, kdy umřeš. Věděl to Mozart i Falco. Ale víš co? Jako zase na druhé straně, Britové si váží svých hudebníků, nejenom hudebníků, protože v roce 2022 dostala vyznamenání k narozeninám královny Alžběty II. A to za zásluhy o Británii na poli hudebním.
1: To je krásné.
0: Tak schválně, přece jenom se dočkala. Která je ta nej tvoje, její?
1: No, asi no. Total.
0: Jo, total.
1: Jo,
0: tak
1: jo.
0: Člověče, to už jsme se hráli
1: ale,
0: v minulé hodince.
1: Počkej,
0: ale, teď tam přijde to ale.
1: No, teď já si nejsem jistá tím názvem. Mm-hmm. To, co máme v plánu dát.
0: To, co máme v plánu dát, že jo?
1: Make Memory?
0: Je to, nebudu to říkat schválně, ale originál mají na svědomí Air Supply ze začátku 80. let. Tenhle ten single nabídli Meatloafovi, mimochodem. A on se na něj vyprdnul. Dal na rady producenta, jakože ne, teda jo, nebudeme to brát. No, a v roce 1995 se ho chopila Bonnie Tyler a to byla teda raketa. Pak to ještě proflákl film Pan a paní Smithovi. No a vidíš to. A je to pecka jako
1: je to pecka. Tak doufejme, že třeba i ty mladé generace, kterým třeba Bonnie Tyler už úplně nic moc neříká nebo neříkala, takže jako tuhle tu muziku zachovají. Prosím vás.
0: Věřím
1: to pěkně,
0: v to,
1: prosíme.
0: Protože tenhle ten hlas podobný se zatím ještě nenarodil a nejsem si úplně jistá, že další takový se narodí.
1: Jo, to jsou přesně takové ty jména a hlasy, které se fakt rodí jednou za 100, možná i 200 let.
0: Tak jdem na to?
1: Jdeme na to. Dej tam.
0: Jedna malá podsta pro Bonnie je od nás.

0: rozjíždíme letní rokovou jízdu rádia Čas rok. Já vám dlužím poslední slovíčko, ale vezmeme to pěkně po pořadě. Teď v odpoledním driveu už zopakujeme to, co byste měli vědět od Ostrého budíčku a taky od Hanze. Kytary řežou jako. Otázka zní jako co? Nebo jako kdo? A to je to poslední slovíčko, které dá dokupy celou větu, která vás může pošoupnout úplně zadarmo ke dvěma vstupenkám na korunní pevnostku v Olomouci na Rock In, tedy na traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, třeba Alkáče a spoustu dalších kapel. Stojí to za zvážení, minimálně, a dejte tomu ještě dva songy a pak dostanete to poslední slovíčko. Tak ještě Bonfire a Greta Van Fleet, pak to dáme dokupy. Přeju hodně štěstí.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rocková jízda rádia, čas rok, čtvrteční odpolední drive a poslední slovíčko do skládánky, tak aby ta věta dnešní výherní byla kompletní. A to slovíčko je blázen. Když to máte úplně celé. Takže jsem s tím. Sedmička je šťastné číslo, beru toho sedmého v pořadí. 7253311155.
1: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Je tady letní roková jízda rádia Čas Rock a taky snad, doufám, kompletní dnešní výherní věta. Lukáši, jo nebo ne?
1: No jasně.
0: Jo, tak jsem s tím, nebudem to zdržovat, šup, dávej to tam na první dobrou.
1: Ty tady řežou jako blázen.
0: Ten to tam zandal úplně bez problému. Jak dlouho už to chytáš dneska?
1: No tak nějak průběžně, jak to šlo.
0: Tak se zbudil, že?
1: Jo.
0: Prosím tě, dva lupeny na Rock In do Olomouce jsou tvé, těšíš se?
1: Parada.
0: 12.9. tím pádem, jakože máš program. Alkáči, pán Strautenbarka, Horký žeslí, že traktor a pozor, pak tam jsou ještě otazníky, takže asi bude překvapení.
1: Aha, tak to bude zajímavé, no.
0: Ale to zjistíš. Výborně, jo. Nejlépe do kalendáře, nejlépe na ledničku, tam to vždycky najdem. Tam prostě chodíme všichni několikrát denně dávat takzvaně bílý sex, takže je to tvé, koho si vezmeš sebou, to už nechávám na tobě. Ode mě jenom, aby jsi to užil. Ve zdraví a naplno.
1: Dobře, díky moc.
0: Tak jo, přátelé, Lukáš dneska vybral bank, co se týče letní rokové jízdy, přesně takhle jednoduché to je a my budeme pokračovat zase zítra. Ty se měj a čau.
1: Jo, ty taky, mějte se všichni, ahoj.
2: Letní roková jízda, jedeme v tom step.

0: K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: www.horkon.cz.
1: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na Malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rokové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Portal Infary, vrať se nám na rádio Čas Rock. Čtvrteční odpolední drive má před sebou posledních 60 minut, tak se to dáme na plné pecky. Se Sabatonem zkusíme překročit Rubikon. Klasiku dodají pár

0: se na kus řeči, taky Slash a Strayna Iggy. Takhle nám to bude hrát v naší poslední společné dnešní hodince. Já mám novinky z tábora YouTube, ale jenom kousek, protože zbytek vám dám příští týden. A taky bude jedna pozvánečka. Holba už se nám blíží. Teď ale doprava a zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Hlučíně v ulici Ostravská. Srazila se tady dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění. Dále buďte opatrní na dálnici D1 směrem z Brna poblíž Šlapanic. Střetla se zde tři osobní vozidla. Stále mějte pozornost ve Zlíně. Kvůli požáru v baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny ulice Trávník, 20. a Vavrečkova. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V českých autoškolách chybí komisaři pro závěrečné zkoušky. Nedostatek lidí, kteří kontrolují znalosti a schopnosti budoucích řidičů, komplikuje dokončení výcviku. Problém se řeší po celé republice a hledají se způsoby, jak situaci zlepšit. Dostatek komisařů je důležitý hlavně proto, aby autoškoly mohly fungovat plynuleji a noví řidiči se mohli dostat k průkazu bez zbytečných komplikací.
6: Morava aktuálně.
4: Nezaměstnanost v Česku zůstává na hodnotě 4,8%. V Moravskoslezském regionu je stále o 2% vyšší. O jaké zaměstnance mají firmy největší zájem, nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
7: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, svářeče, nástrojaře, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
4: Ve Zlíně dnes ráno vypukl rozsáhlý požár v baťovském areálu. Během zásahu se zřítily části budovy. Hasiči stále pokračují v likvidaci ohně. Požár zničil velké množství uskladněného zboží a způsobil škody v hodnotě stovek milionů korun. Okolí bylo evakuováno a obyvatelům v blízkosti je stále doporučeno nevětrat. Podle dosavadních informací nebyl nikdo zraněn. Fotbalisté Zlína prohráli přípravný zápas Hapoelem Tel Aviv 1-2. Do vedení je poslal Daniel Šmiga, který dal svůj první gól v novém klubu. Izraelský tým ale krátce na to vyrovnal a ve druhém poločase přidal i druhou branku. Před startem nové sezóny je čeká ještě jedno přípravné utkání. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemný večer.

Žemra, přízrak svědomí, posloucháte Rádio Čas, rok 8 minut po 18. hodině, čtvrteční odpolední drive a teď vás budu trošičku lákat, protože YouTube si připravili překvapení, ale pro skalní fanoušky YouTube pro nás to zase takové jako překvapení není, protože tohle by se dalo klišovitě nazvat návrat ke kořenům. Autorsky jsou pořád nesmírně silní a co se týče kytary a pána, který si říká The Age, nepřekonatelné. Takže k tomu dáte ještě luxusní videoklip, kde se prostě postavíte na střechu bývalého školního autobusu, zahrajete si a je to. A tenhle ten flák vám vleze pod kůži během pár prvních riffů. No a refrén, ten si budete zpívat po prvním poslechu, o čem mluvím, o singlu, který dostal název Street of Dreams. Možná je vám to povědomé, protože stejný song natočili před pár lety, no před pár desítkami let, taky Rainbow, ale tohle je úplně diametrálně odlišné, takže ať se dvě věci jmenují stejně, chutnají úplně jinak a tohleto vám opravdu bude chutnat. I když nechci vám nic podsouvat, o tom budete mít možnost rozhodnout tady na rádiu Čas rok celý příští týden, protože videoklip od YouTube Street of Dreams, ten byl včera večer, tak jsem na to koukla a říkám, jo, tohle je sázka na jistotu, tak do toho půjdeme. Tím pádem celý příští týden vám v novince budu servírovat právě U2, tak jsem zvědavá, co řeknete na Bona a spol. Protože tohle se fakt povedlo, ale fakt vás nechci ovlivňovat, ale znáte mě, že jo. No, takže tak, to bude ale až příští týden. Teď se dáme YouTube, kteří taky dali dohromady sebe, BB Kinga a natočili úžasný kousek When Love Comes to Town. Možná to taky pár let. No a zbytek? Zbytek si pořešíme za pár minut, protože jsem vám slíbila pozvánku a mám pro vás jeden zajímavý tip. Exkluzivně, jenom pro vás. Počkejte si na to.

0: stačí zvednout telefon, volat pár kámošů a dáte dohromady 100% úspěšný a skvělý single. Takhle to udělal Slash, zavolal Iggymu, no a za pár týdnů se sešli ve studiu a zašlo z toho tohle. We're all gonna die. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, já mám pro vás skvělou zprávu dnešního odpoledního driveu. Karolína Muchová je ve finále Wimbledonu. Neskutečné, úžasné, fantastický třísetový boj a postoupila do finále Wimbledonu. A teď bude možná i prča, protože Linda Nosková má skvěle rozehranou svoji partii, takže nakonec toho by mohlo teoreticky být i české finále Wimbledonu. A to si přiznejme, to by byla teda pecka.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minit, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.

0: Rock. Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Zdravím vás při startu dalšího dílu pravidelného, teď zrovna letního povídání zvaného Backstage. Opava, Stříbrné jezero a tím pádem se budeme bavit do festiáku Holba Rock na grilu a se mnou je Patrik Kohut.
1: Tak co vím a jakou mám osobní zkušenost s kapelou Pretty Maids, tak se do Česka vždycky těší. Je to světově proslulá kapela, co se budeme povídat. Všichni známe, je tady s námi už od první poloviny 80. let minulého století. Ovšem, ne všude má tak silné a početné publikum, jako je v Česku. Takže pokud vím, tak ano, těší se a jezdí sem poměrně často.

0: čtvrtečním datem 9. července 26. A to znamená, že za 14 dní už to bude všechno postaveno. Přípravy pro do finále. Čeho? No přece k oslavě 15. narozenin Rádia Čas Rock, tedy k našemu tradičnímu festivalu Holba Rock na grilu. Sejdeme se na Sádráku, v Opavě a skvěle si to užijeme. Veškeré informace visí na našem webu časrock.cz, ale k tomu ještě taky informace do toho nejpovolanějšího od promotéra Patrika Kohuta. Dneska po 19. hodině se s Bavošem v backstage, takže to, co třeba najdete na webu, anebo možná taky nenajdete, tak dostanete hned dneska večer. No a kdyby náhodou se přece jenom našlo něco, co jako spotřebujete nutně vědět a tam ani tam to nebude, stačí, když se ozvete, buď to třeba na náš WhatsApp nebo do mailu studio@časrock.cz. A už stříhejte metr, protože my to děláme od poloviny června, neb se na vás hrozně, ale fakt hrozně těšíme. Bude to zvěrstvo, ale bude to skvělá party.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Holba Rock na 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
6: Čas Rock. Čas Rock.
7: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
8: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
9: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Radio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: tady na rádiu Čas Rock a to je tečka za čtvrtečním odpoledním drivem. Zítra už nás čeká Páťu Línek, ale ještě předtím si užijte čtvrteční večer. Backstage připravena, Zbavoš taky, no a ať je ten dnešek, nejenom ten dnešek, podle vás. My se společně slyšíme zase zítra ve 3 odpoledne. Já se budu těšit.
1: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, zdravím vás při startu dalšího dílu pravidelného, teď zrovna letního povídání zvaného Backstage. Léto je v plném proudu jsou taky i festivaly, no a ti z vás, kteří pravidelně jsou součástí ať už televize Rebel nebo i rádia Čas Rock, tak možná tuší, kde se zrovna nacházíme. Opava, Stříbrné jezero a tím pádem se budeme bavit do festiáku Holba Rock na grilu a se mnou je Patrik Kohut. Zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj Davide. Zdravím diváky.
1: Tak, my se blížíme v podstatě k dalšímu festivalu Holba Rock na grilu, ale udělejme nejdřív takové, řekněme, malé ohlednutí, protože rok 2025 byl ve znamení toho, že se po dlouhých letech měnilo místo právě tady u Stříbrného jezera. Ty mi řekni, jak to vlastně proběhlo, jestli to bylo jakože kvitováno kladně, či záporně, lidi byli zvyklí jezdit do Kylešovic. Jak to probíhalo loni?
2: Je to tak, já mám z velké míry pozitivní ohlasy. Samozřejmě nikdy nemáte úplně ve 100% pochvalu, protože vždycky je to zlepšovat, ale pokud jde o místo, nenarazil jsem na nic negativního, protože v Kylešovicích to bylo sice fajn, byla to nádhera, byli jsme na poli a tady jsme zase na louce, nádherné, velikánské a hned vedle.
1: A to si myslím, že je velký bonus, který byl.
2: Určitě, určitě, i když musím říct, že mě trochu překvapily prvotní komentáře, kdy jsme loni oznámili vlastně, že festival přesouváme ke Stříbrnému jezeru, to znamená, že budeme u vodní plochy, což podle mě je fajn, když si v létě můžeš prostě zajít zaplavat do vody v blízkosti festivalu a tak. Byly takové hlasy, jako to bude utopený a podobně. Já bych to nechtěl zakřiknout samozřejmě, jo, klepu na dřevo, které tady nemám tak na zuby, ty neschoře, jak se říká. No a nevím o tom, že by se takovéhle neštěstí tady stalo loni a doufejme, že taky letos budou všichni naši návštěvníci, abych tak řekl, uvědomělí a nepolezou do vody s dvojkou v žíle, jak se říká.
1: Rok 2026, tedy další ročník, je před námi, termín?
2: 24-25 červenec, pátek, sobota, jako vždycky, předposlední víkend v červenci. Co dodat?
1: Co dodat? Když se tady můžou lidi, nebo když se otvírá areál, což znamená, jsem natěšený na to, že budu slavit narozeniny, takže kdy tady můžu v ten pátek přijít?
2: My budeme všechno postupně zveřejňovat na webové stránce festivalu, což je rocknagrillu.cz, nebo na facebookovém profilu festivalu a tak dále, ale snad dobře zalovím v paměti a povím, že areál otevřeme hodinu před první kapelou, to znamená, že otevíráme ve 14 hodin.
1: Na 14 hodin.
2: První kapela začíná v 15.00.
1: OK, teď se budeme bavit tedy o tom podstatném, což znamená tedy ten hudební line-up. Sestava je velmi silná, aspoň pro mě teda. Souvisí to trošičku i s tím, že rádio slaví 15 let letos?
2: Tak souvisí i nesouvisí. My jako organizátoři festivalu se vždycky snažíme, aby Holba Rock na grilu byl naplněn co nejlepšími jmény a hlavně, aby šlo o interprety, alespoň z velké většiny, které, řekl bych, rotuje Rádio Čas Rock, které je tou hlavní hvězdou festivalu vlastně společně s vámi, s fanoušky. Takže ano, snažili jsme se a přišli jsme letos s takovou novinkou, tak kterou se určitě budeš ptát, je to kapela takzvaně ze zahraničí. I když slovenské kapely míváme taky, ale
1: nepočítáme za zahraniční. Tak. Jasně. Pretty Mates, to jsou jasně headlinesy toho letošního ročníku. Máš nějaké, pro mě ano, máš nějaké info, jak se pánové třeba těší na české fanoušky, nebo ne?
2: Tak co vím a jakou mám osobní zkušenost s kapelou Pretty Mates, tak se do Česka vždycky těší, protože je to světově proslulá kapela, co si budeme povídat, všichni známe, je tady s námi už od první poloviny 80. let minulého století, ovšem ne všude má tak silné a početné publikum, jako je v Česku, takže pokud vím, tak ano, těší se a jezdí sem poměrně často.

0: Já si tady projíždím onen line-up, což znamená druhý řádek toho, co je na rocknagrillu.cz, jsou dvě jména. Za prvé Tři sestry a za druhé ano. Ivan Mládek. Tři sestry, to je taková klasika, jakože Fanánek, jaký má třeba vztah tady k šazroku, k rádiu a podobně? Je to pařba po většinu, jak to má dneska?
1: Já myslím, že teď už to nejsou pařby zdaleka. jak všichni stárneme, nikdo předtím neuteče samozřejmě, tak už i tyhle ty kapely, které byly konkrétně Tři sestry, byly známé tím, že jejich koncerty a potom po koncertu to byl jeden velký mejdán, večírek do rána, tak teď už to tak není, jako pivko se určitě dají, ale nemyslím si, že by se tam někde střískali a že by Fanánek vystupoval nějak jako pod vlivem. Myslím si, že právě naopak, že jak člověk se dostane k nějakému věku cca 60 let, tak už spoustu věcí...
0: Pomalu.
1: Ano, pomalu, to si řekl. Jo,
0: řekl si ve věku 60 let, jo, já tady to ono další jméno, Ivan Mládek, tomu je snad už 85 nebo kolik mu je roku. Jak se, myslíš si, jak se mu tvářil Ivan Mládek na to, že mu někdo řekl, hele, pojď na, já budu říkat metalový festival.
1: No to já nevím, nebyl jsem u toho, protože jsem jednal s jeho manažerkou, ale nepamatuju si, že by vznesli dotaz typu a opravdu se tam hodíme, opravdu tam patříme. Nestalo se to, ale ono je to, myslím i tím, že Ivan Mládek už v minulosti vystoupil na podobných akcích, jako je Holba Rock na grilu a on se nebojí a taky nemá čeho, protože nevím, jak ty, Davide, ale já neznám nikoho, kdo by neměl rád Ivana Mládka.
0: Myslím si, že všichni budou zpívat Jožina z Baří na další písničky.
1: Všichni zbožňujeme Ivana Mládka, všichni známe jeho písničky, jeho inteligentní humor. Mně se na něm líbí, že on nikdy nesklouzl k takové té prostě prvoplánové té zprostotě a že je prostě fakt jako vtipný po celý svůj život. A jak jsi říkal, je mu hodně přes 80 a pořád se mu
0: je
1: chce.
0: Akční.
1: Pořád je akční, pořád se mu chce a baví ho to, je to vidět na těch vystoupeních.
0: Podobné jméno, jak ti říká, že pořád se mu chce a pořád je akční, tak je Aleš Brychta. Což je člověk, se kterým jsem se měl možnost setkat asi 14 dní zpátky a skutečně to je podobné. Zaspívá písničku a znají úplně všichni. Těší se třeba Aleš Brychta tady na Holbu, je to pro něho specifické, nebo pro nás? Je to něčím speciální?
1: Co vím zase od jeho managementu, tak Aleš se moc těší. Stejně tak jako jeho kapela. A Aleš je prostě legenda. Protože dneska, když se podíváme na nové umělce, tak kolikrát já teda se musím přiznat, že mám trošku problém se zorientovat, kdo je kdo, jenom podle poslechu, ale když zaspívá Aleš Brychta, tak je vám okamžitě jasný, že to je Aleš Brychta. Je to prostě legenda, která na festival Holba Rock na grilu patří, stejně tak jako na jiné rockové a metalové festivaly. A jak jsi říkal, jde o to, že člověk si s ním může zaspívat. A já to mám taky rád, jo, prostě když můžu někam zajít na festival nebo podobnou akci a můžu si tam taky zabroukat písničky, které znám a je to úplně jiný zážitek, než když jenom koukáš a moc nevíš, co se děje.
0: Další jméno je hodně spjato s rádiem Čas Rock, ale nejenom s tím, a to je samozřejmě Citron. Zajímá mě jedna věc, protože Citron v letošním roce slaví několikero výročí a zmíním dvě alba zásadní, Plní energie, to je 40 let a Rebel je Rebelu 10 let. Bude tato show třeba na Holbě něčím specifická právě třeba v souvislosti s těmahle výročíma nebo výročími?
1: Těžko říct, co vím, tak Citron vždycky chystají nějaké překvápko a překvápko je od toho, aby překvapilo.
0: Dobře.
1: Takže my to vlastně nevíme, ale co je jisté, tak určitě zazní pecky typu Rebizor, Rock, Radegast a tak dále. Zase písničky, co všichni známe, písničky, které se nikdo nás nebifloval, abych tak řekl z nějakého zpěvníku nebo jako učivo z učebnice, prostě člověk má ty písničky tak nějak jako zaryté v paměti a ani neví, jak je to možný, ale ty texty si pamatuje. Tak to je podobný případ vlastně jako ten Aleš Brychta.

0: Z dalších jmen, které tady jsou, tak mě zajímá jedno, které ne až tak pravidelně vydáváme na festiácích, a to Kurtizány z 25. Avenue. Je náročné tuhle formaci tady dostat? Já je až tak moc nevydávám.
1: No, úplně jednoduché to není, vzhledem k tomu, že frontman kapely Tomáš Vartecký, který vlastně momentálně zpívá v Kurtizánách, on je zpěvák teď, jo, mimo to, že hlavní skladatel, kytarista, kapelník a tak dále, on měl určité osobní problémy, ale kdo je nemá, čas od času, že ano, dal se dohromady a zamakali jsme, jak se říká, podařilo se nám tu kapelu sem dostat. Já jsem sám zvědav, jaký to bude, moc se na to těším, protože Kurtizány z 25. Avenue jsem nikdy neviděl jako trio. A teď přesně, to vlastně bude trio.
0: Taková, jo, kdy, jakože premiéra, dalo by se říct.
1: A kdy ten Tomáš bude i zpívat, jo, a myslím si, že to bude velký zážitek teda.
0: Další kapely, které tady jsou, tak by mě spíš zajímalo, jestli bys na nějakou, řekněme, vyzdvihl. Cocod Mini, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor, Reflections of Karma, Witchhammer. Je něco takového pro tebe, jako pro promotéra, tady z těhle, co jsem říkal, jakože jo, tak na to já se těším?
1: Já se těším na všechno. Fakt vím, že to je klišé, když promotér tohle říká, ale já se fakt těším, jo, protože Forest Jump, to je jasný. Pepa Michálek, to je úplný blázen, který do toho dává úplně všechno.
0: Ano.
1: Na to se těším vždycky. Dále tam máme Jamaron, to je jedna z těch, řekl bych, novějších kapel českých, i když nejsou úplnými nováčky, a navíc holka v té kapele zpívá, holka ženská, a ženský vždycky dají do rockové muziky ten pravý drive. Jo, tu dračici tam přivedou, a teď jsem je nedávno viděl na jednom festivalu a má to neuvěřitelné grády. Na Jamaron se moc těším. Co tam máš dál?
0: Reflections of Karma.
1: Ano, Reflections of Karma, ti do toho skočím. To je velmi zajímavá kapela, to je vlastně mezinárodní formace, složená z členů různých kapel. Můžu říct například, zůstanem doma, Maťo Mišík, známý kytarista, který hrál třeba i v Tata Boys. To je trošičko mimo náš žánr, i když Tata Boys jsou pro mě taky rocková kapela vlastně, jo, a moc dobrá mimochodem. A další členové vlastně, jak jsem říkal, jsou z jiných jako slavných kapel. Celé to dává
0: takže
1: smysl.
0: Takže takový superband, jo?
1: Ano, taková supergroup vlastně bych řekl. A myslím si, že to bude hodně dobrý.
0: OK.
1: Letos poprvé máte možnost si koupit takzvanou VIP vstupenku, což znamená spoustu věcí, taky najdete na webu rocknagrillu.cz. Za všechno vypíchnu to, že
0: vlastní bar, kde neřešíš fronty, je tady
1: ano,
0: napsáno.
1: Přesně tak, vlastní bar, kdy už ani neplatíš za pití, neplatíš za jídlo, jo, je to prostě takový zase trošičku jiný zážitek, když si chceš ten festival užít v trošku větším pohodlí, ale proč ne?
0: Jo, pohoda pas vstupenka, to je další poznámka na webu Rock na grillu. To je
1: ano.
0: Co?
1: Pohoda pas, to je taky známá věc, která je u holby Rock na grillu, jestli jsem to správně vyskloňoval. Taky známá věc, že vlastně taky si koupíte vlastně vstupenku, kde máte trošku víc pohodlí než ve zbytku areálu, i když v celém areálu se snažím, aby jste měli vy, fanoušci, co největší pohodlí. Ale to je to pohodlí ještě větší, jo, že máte jisté to, že se určitě posadíte. A vlastně tenhle ten stan, dejme tomu, řekněme tuhle tu zónu, otevíráme pouze pro 190 lidí.
0: Takže je to omezené, takže pokud chtějí, okamžitě na web Rock na grillu a kupovat.
1: Ano, přesně tak. Já mám pocit, že už dochází, že už jsme někde ve finále, tak uvidíme.
0: Okay.
1: Až poběží tento pořad.
0: Jasně. Pojďme taky, řekněme, k těm doprovodným doplňkovým aktivitám a součástech, které jsou k festivalu. Autogramiády, jak je to tady na holbě? Plánuje se nějaký, řekněme, jasný časový plán, anebo je to spíš na takové volné domluvě?
1: Ne. Samozřejmě autogramiády, což je jedna z nejoblíbenějších součástí všech festivalů, nejenom naší holby, tak tam samozřejmě musíme plánovat, protože kapela přijede, pak většinou hned odjede, je festivalová sezóna, buď musí domů, anebo jedou někam na kšeft další, jak se říká, přes půl republiky, takže musíme to všecko pečlivě zvažovat, a pokud vím, tak prozatím všichni umělci letošní holby tak přislíbili účast. My se budeme snažit zveřejnit harmonogram autogramů gremiát předem, i když nemyslím si, že to k něčemu je, protože ono stačí nakonec, když se tohleto člověk doví až na festivalu. A budeme samozřejmě postupně informovat a doplňovat.

0: Holbarok na grilu, to je více než cokoliv jiného, to je oslava narozenin Rádia Čas Rock a Rádio Čas Rock je o muzice, takže na tohle se snažíme soustředit od A do Z. Můžu například přislíbit, že bude pokračovat vaše oblíbená soutěž ve hře na neviditelnou kytaru.
1: To je velmi oblíbená věc, to je velmi.
0: Je to velká legrace, zase připravíme perfektní věcné ceny pro vás, od předplatného časopisu Spark až po různé nákupní vouchery, merchandising, Rádia Čas Rock, televize Rebel a tak dále a tak dále. Hlavně je to velká zábava, hrozně mě to baví.
1: Spaní, pojedu na dva dny, kde se vyspím?
0: Vyspíte se v kempu, který je v těsném sousedství festivalové plochy, to znamená u nás na Louce. Pokud chcete přijet karavanem, přijete karavanem, i pro vás máme připravená místa. A pokud se chceš, Davide, vidím to na tobě, zeptat na parkování, tak ano, máme připravená parkovací místa, ale doporučujeme přijít pěšky z jiných záchytných parkovišť, nebo se nechat přivést, dejme tomu, anebo využít naší festivalové kivadlové autobusové dopravy, která také letos bude k dispozici.
1: A ta jezdí odkud kam?
0: Ta jezdí z Kilešovic.
1: Jo, z Kilešovic.
0: Z Kilešovic vlastně přes celou Opavu,
1: tak.
0: Až sem ke Stříbrnému jezeru a zase zpátky. Takže pokud nemusíte autem, nejezděte, pokud musíte z nějakého důvodu nebo chcete, přijeďte, máme pro vás několik set parkovacích míst.
1: Ale je to omezené, takže doporučení je zaparkovat někde jinde a dopravit se
0: určitě
1: tady.
0: Určitě a já doporučuji, abyste opět sledovali web festivalu rocknagrilu.cz nebo náš festivalový profil na Facebooku, kde budeme průběžně informovat a je možné, že se to parkoviště vyprodá v předprodeji, což se stává velice často. A o tom vás budeme informovat s předstihem, abyste nejezdili autem třeba zbytečně.
1: Říkal jsi vyprodá. Právě to byla další otázka, ať už ten parking nebo to spaní je placené?
0: Ano, je placené, ale není to drahý.
1: Dobře. OK, tak v podstatě, myslím si, že jsme asi řekli všechno podstatné, tak udělejme takové malé shrnutí. Co se tady bude dít, kdy a s kým?
0: Tak Holbarok na grilu. Předposlední červencový víkend u Stříbrného jezera, někdo tomu říká postaru Sádrák v Opavě. Tři sestry, Jamaron, Pretty Maids, pomoz mi.
1: Forest Jump, Ivan Mládek, Proteus, ano. Citron, Reflections of Karma, Aleš Brichta a tak dále.
0: Seš
1: a tak
0: dobrej.
1: Dále. Rok na grilu CZ a hlavně slavíme 15. narozeniny, že jo?
0: Ano, Davide.
1: Tak přátelé, slyšeli jste, jste srdečně zváni na oslavu 15. narozeniny na festival Holba Rok na grilu. Patriku, děkuju mockrát a vidíme se na festiáku. A vy se mějte a vidíme se i s vámi. Mějte se.
0: Ahoj.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Zdravím vás zase po týdnu a vítám u nového Film Timeu. Dnešní díl bude mít trošku sportovní nádech, přesněji řečeno fotbalový. V Kanadě, Americe a Mexiku stále probíhá mistrovství světa a v tuto chvíli se Mundial dostává do finální fáze. No a tak jsem si řekl, že tento Film Time budu věnovat právě filmům, které se točí kolem fotbalu.
2: Ježíš Ludvo, ty jsi přišel vomot. No to jsi neviděl, to byl zápas, to není k vidění, člověče. Hele, to byl koncert, to byla filharmonie prostě. No hele, Jurkani, no to je útok. Sparta má takovej útok teďko. No to. Ale to je světový, rozumíš? Ty by rozkopali Real Madrid, no prostě všecko. To si nežral. To, no. Hele, představ si, Ludvo, dlouhej pás od brány, rozumíš? Ale takovej, no, polovysoký. Hele, Andrej, rozumíš?
1: Tak ano. O fotbale byla zmínka i ve slavném filmu o rodině Homolkových, ale já vsadím na snímky, kde je fotbal hlavní téma. Čeká nás také něco českého, ale převážně to budou zahraniční počiny. A ne vždy se bude jednat o komedii. Třeba film, o kterém budu mluvit za chvíli, tak to je ryze drama. Co mám na mysli? Můžete zkusit tipovat. Já napovím, že se odehrává ve vězení, ale za chviličku se dozvíte více.
0: Film Time. Na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: V roce 1981 natočil John Huston film Escape to Victory. U nás ho můžete znát pod názvem Návrat k vítězství. Příběh, který se odehrává v zajateckém táboře pro spojenecká vojska. Nachází se mezi nimi několik bývalých vojáků, čehož si všimne jeden německý důstojník, rovněž bývalý hráč. A tak se domluví zápas mezi vězni a německými vojáky. Tým zajaců v tom vidí šanci na útěk. Ve filmu hrají třeba Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow, ale v té době také excelentní fotbalisté, jako Bobby Moore, anebo především samotný Pelé.
2: You can get up here. Don't try and run through. Don't try and be a hero and get a goal yourself. That center I want up there and I want you to pass. Pass, always pass. Let the ball do the running for you. Don't try and run with it. You're in no condition to run for 90 minutes, I tell you. This especially applies to wingers. If you can't cross, don't run it through. Try and get a corner. A set piece works in our favor, which means that as they go and do.
1: Možná to někomu zní až jako vtipný námět, jenže tohle vychází z pravdivé události. Takzvané utkání smrti odehráli během války ruští vězni proti výběru Luftwaffe. Vyhráli 5-1, ale pro některé to po utkání dopadlo tím nejhorším možným způsobem. No, u fotbalu a vězení vlastně zůstanu i v dalším filmu, ale tentokrát už to lehce odlehčíme.
0: Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Fotbal za mřížemi. To je činnost, ke které tam může docházet, ale zároveň se tak jmenuje film z roku 2001. V originálním znění jej hledejte pod názvem Mean Machine. Jedná se o britský film, kde sledujeme fotbalistu Davina Meehana, který má vlastně všechno. Slávu, peníze, krásnou přítelkyni, jenže díky bouřlivé povaze putuje za mříže. A tam se dostane do svízelné situace. Nakonec má se stavit tým spoluvězňů, který bude hrát zápas proti dozorcům. A ať už dopadne utkání jakkoliv, určitě někoho naštve. Takže co s tím? V hlavní roli hraje Vinnie Jones, který byl vlastně před svou filmovou kariérou také profifotbalista, ale zároveň velký rapl a některé jeho eskapády jsou i na internetu k vidění dodnes, takže s tou ústřední postavou měl hodně společného. What do you think? Bring the clipboard.
2: A generous one. Seven. You missed two.
1: Výtečnou menší roli tady má i Jason Statham. A pokud vám námět něco připomíná, no je to úplně v pořádku. Najdeme tady jistou podobnost s filmem Návrat vítězství, je to ve vězení, ale stoprocentní provázanost je tady na místě s komedií Trestná lavice. A to jak verze s Adamem Sandlerem z roku 2005, anebo s originálem, ve kterém hrál Burt Reynolds a který pochází z roku 1974. Ono to všechno vlastně stojí na stejné a podobné premise. Takže se můžeme bavit o tom, kdo, kde, kdy s čím přišel první, ale já vám raději doporučím pustit si film Fotbal za mřížemi.

0: pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami, to nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

0: Čas rok.
1: A jdeme na českou scénu, kde samozřejmě nemůžu vynechat Okresní Přebor. Seriál, který byl původně odmítnut, ale později ho pod svá křídla vzala jiná televize a dobře, že se tak stalo. Z Okresního Přeboru se stala kultovní podívaná a každý, kdo se někdy pohyboval kolem amatérského fotbalu, tak dá tvůrcům za pravdu. Ano, tyhle příběhy se skutečně dějí.
2: Tento perfektně kope. Říkal.
1: Mnoho lidí ale zapomíná na jednu věc. Ještě před Okresním Přeborem tady totiž bylo Kožené slunce. Televizní film z roku 2002, který natočil Karel Kachyňa. A jestli jste ho neviděli, tak to určitě dožeňte.
3: Uděláme v pohodě. Dám sám 5 fíků. 5 fíků. Dáme bůra, dáme bůra.
1: Krásný příběh vesnického klubu, který bojuje o záchranu, aby nespadl do pralesní ligy. Film se mimochodem může pochlubit sympatickým obsazením. I tady namátkou hraje Ondřej Vetchý anebo David Novotný. Ale jestli byste přece jen potřebovali něco šílenějšího s fotbalovým nádechem, tak mám pro vás ještě jeden tipan. Více už za chvíli.
0: Film time. Na rádiu Čas Rock.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Umět hrát fotbal, to je krásná věc, ale neumí to každý. A umět hrát fotbal ve stylu kung fu, tak to zvládne opravdu jen pár jedinců. V roce 2001 vznikla fakt ujetá komedie Shaolin Soccer. Za filmem stojí mimochodem tým, který o 3 roky později natočil legendární kung fu Melu. No a mele se to i tady na fotbalovém hřišti.
2: Vstaň! Vstávej! Zvedni se hned! Co to děláš?
3: Vždyť nás zabijou, co pak to nevidíš?
2: A co jsi čekal, piknik?
3: Ale oni podvádějí, to jim to jako dovolíš?
2: Ty jsi dohrál!
3: Jsi blázen!
1: Shaolin Soccer ve své době zaznamenal velký úspěch a stal se z toho obrovský hit hlavně na videu a DVD. Já si pamatuju, když jsem to viděl poprvé, přiznám se, zval jsem tenkrát smíchy a říkal jsem si, kde na to ti blázni chodí. Najdete tady odkazy na Bruce Leeho, na Matrix a třeba v italské verzi nadabovali hlavní postavy profi fotbalisté. Já si myslím, že dnešní fotbalový výběr byl velice pestrý. Měli jsme tady drama i komedie, takže si vyberte. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi pro dnešek rozloučit. Moc vám děkuji za váš čas, za poslech a příští týden si to určitě ve Film Timeu zopakujeme.
0: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
2: Rokeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem.

zdar na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

vrčí nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je.

Ahoj, vele vážené rockerstvo, fandové metalu, taky fandové metalmánie, a nebo TV Rebel či Rádia Čas Rock. Zdraví vás David Zbavitel, za námi je úvodní klip dnešního dílu. Za námi jsou Slayer, legenda metalové scény a součást velké metalové čtyřky spoza velké louže. Skladba Raining Blood má v techničáku rok vydání 1986. Patří mezi zlatý fond metalové muziky. Pánové z kapely Slayer historii přepisovali už do 80. let, až do doby, kdy se rozhodli, že se koncertování věnovat nebudou. Důvodů je víc. V každém případě jeden z muzikantů zůstal věrný pódiím a se svým solovým projektem. Kerry King, to je jméno, o které půjde v dalších minutách. Takže přátelé, volume doprava, pojďme se podívat na jeho počiny, které vznikly po roce 2023.

Vítejte zpátky ve studiu Metalmánie, na kterou můžete koukat na televizi Rebel, případně pouze poslouchat na rádiu Čas Rock. Za námi je skladba Where I Reign z alba nazvaného podle hlavního autora, tedy Kerry King. Po oficiálním rozpuštění Slayer se Kerry King obklopil skvělými muzikanty. Jednak Paul Bostaph, který byl součástí Slayer, taky bývalý člen Hell Yeah, Kyle Sanders, dále jeden z členů Machine Head, Phil Demmel, a podstatná věc, Kerry King svěřil mikrofon skvělému zpěvákovi a tím je Mark Osegueda z Derangel. Vzniká tedy superkapela a taky vzniká celé album. No a z něho já vám teď nabídnu další kus.

Stopáž Metalmanie je ve své druhé polovině. Dneska Kerry King a pokračování jeho hudební kariéry. Solové album From Hell I Rise vznikalo celkem dlouho. Už od roku 2020 a vydáno bylo o 4 roky později. Celkem 13 tracků obsahuje klasické Kingovy riffy, doplněné právě o vokál Marka Oseguedy. Pro někoho něco nového, pro někoho takové, řekněme, hudební pokračování tvorby Slayer. Protože Kerry King je autorem nejslavnějších riffů kapely. Pánové navíc podpořili desku jak turné, tak i účastí na festivalech.

Tak bando, máme za sebou další muziku, muziku, která není až tak stará, protože v podstatě pochází z pera Kerryho Kinga a z jeho solové tvorby. Skladbu, kterou jsme poslouchali, tak to je další kousek z jeho desky, skladba má název Toxic. No a tak, jak jsme tenhle ten díl začali, tak ho samozřejmě i ukončíme, protože Kerry King je nedílnou součástí Slayer, tak si dáme titulku z roku 1988, Sound of Heaven. No a já samozřejmě ještě přihodím prosbu, abyste i vy připsali, které kapely bychom měli zařadit do dalších dílů Metalmánie, případně třeba i backstage, to už je zcela na vás, koho byste chtěli, abychom odchytili. Já jsem Zbavoš, přeju dobrý poslech, ostrý zvuk a za týden se na vás těším. Mějte se.

0: děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen

0: tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj rockeři, tady Majo Adámek z Haceloceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál. Ahoj.